0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží.

Hit Radio City.

0: auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto...
0: ...bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu.

Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place www.playe.cz.

Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: www.express.cz.
1: Tahické léto a Popas Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: This is Ava Max.
5: All the hits.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stavební zákon čeká další důležité jednání. Poslanci dnes zahájí závěrečné projednávání novely, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Na konečné hlasování ale zřejmě ještě nedojde. K návrhu se totiž sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Očekává se proto dlouhá a místy bouřlivá debata ve sněmovně. Ve Venezuele dále roste počet obětí zemětřesení. Úřady potvrdily už 2,5 tisíce mrtvých a několik desítek tisíc pokřešovaných. Pátrání po přeživších ale stále pokračuje i 8 dní po ničivých otřesech. V zasažených oblastech pracují záchranářské týmy z více než 20 zemí, včetně Česka. Venezuela zároveň vytvoří fond na obnovu za zhruba 4 miliardy korun. Portugalci otočili drama s Chorvatskem. Ve vyřazovací fázi mistrovství světa zvítězili 2-1, když rozhodující gól vstřelili až ve 4. minutě nastavení. Vyrovnávací branku dal z penalty Cristiano Ronaldo, který se ve 41 letech stal nejstarším hráčem v historii play-off světového šampionátu. V osmifinále čeká Portugalce atraktivní pirenejské derby se Španělskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Pražská firma Praxity Tourism preferuje regulaci Airbnb po vzoru Chorvatska. Tam musí pronajímatelé bytů splnit konkrétní požadavky státu nebo města, jinak platformy typu Booking nezaregistrují jejich nabídku. Podle Ministerstva pro místní rozvoj se podoba omezení teprve řeší. O možnost regulovat krátkodobé ubytování usiluje Praha dlouhodobě. Ranní teploty kolem 17 až 15 stupňů, převládat bude proměnlivá oblačnost, i když ráno může být mraků méně. Odpolední teploty kolem 23 stupňů a vítr slabý. Z metropole Lucie Daňková.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Krásné dobré páteční ráno, s vámi Lea a David, pár minutek po šesté, pátek 3. 7. Prázdniny jedou na plný plyn, víkend už na nás z dálky mává a dokonce ten prodloužený, takže paráda. Tak jestli jste právě vstali, gratulujeme, první dnešní vítězství máte za sebou. No a teď už zbývá jediné, pořádně posnídat, protože prázdný žaludek sice umí udělat dobrý koncert, ale rozhodně ne dobrou náladu, takže ať vás dnes potká co nejvíc úsměvů, semafory svítí zeleně při cestě do práce a třeba káva chutná skvěle a pátek vám uteče přesně tak rychle, jak si přejete. Krásné dobré ráno, startuje páteční snídaně šampionů právě teď. Nickelback.
0: Hit Radio

0: Just Be Good To Me, hezké dobré ráno. 9 minutek po 6. hodině posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Leona a David. 3.7. toto letí, toto frčí, ale skvělou zprávou dnešního dne je to, že další prodloužený víkend tohoto roku je prostě tady. Respektive já bych řekla, že je tu taková středa, která je vlastně pátek, přičemž pátek bude taky pátek. Rozumíme si, že jo, Davide?
1: No prostě v pondělí jen do práce, no, tak to asi shrnul.
0: Ano, takže přátelé, je důvod k oslavám, prostě užít si to volno, dělat to, co máte rádi. Jisté je, že čtyřikrát po sobě nenastavujeme budíka, což samo o sobě zní jako zpěv andělských sborů, takže žádná zdržování se navzájem, žádné zbytečné dělování úkolů v práci a hurá domů a dělat to, co máte rádi. Čekají nás další dva dny grilování, výletování, ponocování, chrápání do 10. Prostě tak, že si všeho budete užívat. Davide, máš nějaký plán na ten prodloužený víkend?
1: No tak my jedeme do Varu na festival a budeme tam až do pondělí, takže my máme plán jasný. Co ty?
0: No tak ty jsi prostě naprosto úžasný, protože jak já jsem zmiňovala včera nebo předevčírem, já do Varu jedu taky. Já tam budu zpívat, projdu se taky pomole jako modelína ve svých 40 letech.
1: No ale počkej, v pondělí už budeš zase vysílat, nebo ne?
0: Ne, tentokrát tady bude záskok.
1: OK.
0: Jinak já samozřejmě veškeré svátky tady u nás v rádiu oslavuju prací, jak jinak vždycky to zbyde na mě. Každopádně vy nám dávejte vědět třeba, jaký jsou vaše tipy na prodloužený volno. Samozřejmě za to volno můžeme děkovat, že dorazil Cirošek, Metůdek a že upálili mistra Jana Husa. Škoda, že to nebylo častěji, protože ne, to samozřejmě to upalování, ale že třeba těch věrozvěstů nepřišlo víc. Další dva třeba v srpnu, v listopadu a tak dále, že bychom prostě měli víc i těch volných dnů. Tak či tak je třeba to oslavit, tak všem třem večer věnujte kalíšek, vstávat se nemusí, tak si večer

0: Minutka po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Nestárnoucí, nesmrtelný, nezničitelný, jeden z nejznámějších akčních herců Hollywoodu. Tom Cruise dneska slaví 64. narozeniny. Vybavíš si, Davide, nějaký film s Tomem Cruisem?
1: No, popravdě řečeno, teď asi takhle narychlo ne, spíš jenom... Jsem si říkal, jak jsi začal mluvit o Tomu Cruisovi, tak jsem si říkal, aha, ve Varech asi představili další celebritu a asi bohužel teda nepřijede.
0: Nepřijede, ale určitě všichni známe třeba tenhle song.
1: No jasně.
0: A co Top Gun?
1: Top Gun jsem neviděl, ale tušil jsem, že tam hrál popravdě.
0: Každopádně ten playlist Top Gunu je 100% nádherný, doporučuji všema 10. Každopádně za svou bohatou kariéru už natočil desítky filmů a vypadá pořád stejně. Když si vezmete, jak dneska vypadají jeho filmové partnerky, se kterými točil před 40 lety, asi se shodneme, že ten život je fakt nefér, protože Tom je buď robot, nebo má nějaký klon, protože vypadá nádherně.
1: Každý stárne jinou rychlostí prostě.
0: On s takovou jako gráčí a noblesou, no prostě je to kaňor, takže všechno nejlepší, Mavericku.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
14: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
15: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
14: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve

0: svém životě.
1: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
0: Maitreya, inspirace srdcem.
2: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Lepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z dálnice D10 na 24. kilometru směrem od Prahy na Turnov stojí u krajnice porouchané vozidlo. Tak tam dávejte velký pozor. Šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: things that I've got.
1: Dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, teď už 6:30 a David Jost s ranním updatem.
2: Ranní update.
3: Alexander Ovečkin bude v NHL pokračovat i ve 22. sezóně. Historicky nejlepší střelec základní části podepsal s Washingtonem novou roční smlouvu. Dlouholetý kapitán Capitals má na kontě už 929 gólů. Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Do Karlových Varů dorazila hlavní hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman. Legendární herec převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti ho přivítala skupina fanoušků, kterým rozdal několik autogramů.
1: Já jsem zaregistrovala už nějaké články jeho první fotografie. 88 let a vypadá famózně.
3: Neskutečný. Před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak Tom Cruise nestárne.
1: Ano.
3: Co máme potom říkat o Dustinu Hoffmanovi?
1: Kéž bychom mohli vypadat jako oni, až bude tolik, kolik jim. Hezké ráno.
4: Nosím černý brýle.

0: Julius Šia a já vám teď řeknu, proč je dobře, že se ochladilo. Vysoké teploty zapříčinují u agam v Austrálii, což jsou vlastně takové ještěrky, změnu pohlaví ze samce na samičku. Potvrdili to opět jakýsi
1: vědci.
0: S tím, že taková potvůrka je ještě ráno Pepa a večer už je třeba Pepina. Takže já si myslím, že bychom měli mít asi respekt před sluníčkem, protože o svátcích mají přijít zase vysoké teploty a po víkendu může být z Davida třeba klidně ženská a země chle.
2: Já myslím, že řekneš, že je dobře, že se ochladilo, samozřejmě kvůli tomu, že se mnohem líp spí, ne proto, co se děje v Austrálii.
0: Je to tak, spí se nám krásně, tak si to užívejme, protože ty teploty pomalu, ale jistě budou zase stoupat. I když to vlastně může být super zkušenost na druhou stranu, ale pro jistotu bychom se měli pořádně namazat. Vyrážíme na cesty.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Macholda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupi od dvou kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolino Gel Van der Vosch 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště se vytvořila už 2-kilometrová kolona. A pozor, na dálnici D10 na 24. kilometru směrem od Prahy je tam odstavené auto.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Divine, Linkin Park, hezké dobré ráno. 6 hodin 50 minut k tomu aktuální čas, posloucháte páteční snídaní šampionů. Máme tady krásnou zprávu, protože krasobruslařská legenda Martina Sáblíková se nám vdala. Nádhernou fotkou s textem Naše navždy sdílela na svém instagramovém účtu, můžete se mrknout. Je to naše sportovní královna, o tom žádná. Po olympijských hrách v Miláně ukončila kariéru, čeká jí ale další životní etapa, a to se svou partnerkou Nikolou Zdráhalovou, totiž vstoupila do registrovaného partnerství a my jí za celé Hit Radio moc gratulujeme. Teď už Jovox zas a taky Florida David Guetta. Mějte hezké dobré ráno a díky, že posloucháte. Je tu pátek, prodloužené volno před námi.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko má opět jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Podle nových dat Eurostatu klesla v květnu na 2,9%. Společně s Bulharskem tak Česko obsadilo první místo v celé Evropské unii. Průměrná nezaměstnanost v 27 přitom činí téměř 6%. Bez práce je tak v Evropské unii v průměru každý 17. člověk, v Česku zhruba každý 35. Elektromobily v Česku dál nabírají na popularitě. Jen v červnu se u nás zaregistrovalo více než 2100 nových aut poháněných výhradně elektřinou. Jejich podíl na trhu s novými osobními vozy vzrostl na 8%. Elektromobily tak tvoří zhruba každé 12. nově registrované auto. Zájem o bezemisní vozy v Česku tak pokračuje i v letošním roce. Trumpovi lidé hledají novou cestu. Spojené státy podle médií zvažují, jak omezit vstup těhotných žen do země. Reagují tak na rozhodnutí nejvyššího soudu, který odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit občanství pro děti narozené v USA. Americká ústava totiž většině dětí narozených na území Spojených států občanství automaticky přiznává. Nové úvahy tak mohou rozpoutat další ostrý spor o migraci i občanství. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Putovní výstava připomíná 90 let od zahájení provozu trolejbusů v metropoli. První zastávkou je muzeum MHD ve Střešovicích. Návštěvníky seznámí s historií, vývojem i současností tohoto ekologického způsobu dopravy, který v Praze poprvé vyjel ve 30. letech minulého století. Výstava zve nejen na dobové fotky, ale také na návrat trolejbusu do pražských ulic v moderní podobě. Ranní teploty kolem 17 až 15 stupňů, většinou proměnlivá oblačnost, ráno a večer může být méně mraku. Maximální teploty 22 stupňů a vítr proměnlivý. Z Prahy Lucie Daňková.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: Je krátce po 7, pátek je v plném proudu, my jsme rádi, že své ráno trávíte právě s námi. S vámi Lea a David, posloucháte Snídaní šampionů a podíváme se také na svatbu, o které se mluví snad úplně všude. Ano, na tu svatbu roku. Kdo řekl své ano, nebo teprve řekne, co se dělo kolem a proč o tom mluví skoro celý svět. To všechno už za malou chviličku, tak si dolijte kávu, zakousněte něco posledního, nějaké to dobré sladké sousto snídaně a zůstaňte s námi, protože páteční ráno teprve začíná.
0: Hit Radio City.

0: Krištof, Dominika Aláčia, půlnoční hřích, páteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. My se společně podíváme teď na tu zmiňovanou svatbu roku. I když je to trošku taková detektivka, co si budem. Taylor Swift a její Travis mají podle aktuálních zpráv slavit svatbu už tento pátek v Madison Square Garden v New Yorku. Pár ale pozor, zatím veřejně nepotvrdil vůbec žádné detaily svatby a dokonce agentura Reuters píše a zároveň upozorňuje, že čas ani místo nedokázali nezávisle potvrdit a že kolem akce může být i řada záměrných falešných stop. Ty jsi, Davide, o tom mluvil už ve zprávách, tak co myslíš, vzali se, nevzali se?
1: No já nevím, co mě spíš zajímá je, jak jsou na tom finančně, samozřejmě nejsem sám, tak jsem si schválně věděl, kolik mají na svém účtě jak Taylor Swift, tak hráč amerického fotbalu Travis Kelce. Tak věřte, že zatímco Taylor Swift má zhruba 40 miliard korun majetek, tak Travis jenom zhruba 2 miliardy, takže jenom. Tak asi 25krát míň.
0: Ježišmarja, to je pro nás normální smrtelníky nepředstavitelná částka, jak to vypadá asi celé pohromadě?
1: No pohromadě nevím, ale zajímalo by mě taky, kdo tu svatbu bude platit, vzhledem k tomu, že ta Taylor má o tolik víc, tak jestli třeba na půl, nebo jestli zas by to měl brát.
0: A nebo si dají kámenušky papír.
1: Nebo si dají kámenušky papír, nevím.
0: Každopádně by měli mít údajně až 1000 hostů, že je taková jakási malá čtvrteční oslava, by měla být pro 100 lidí. Ale právě dneska 1000 hostů, Madison Square Garden, což je domov velkých koncertů, hala pro 20 000 lidí, dokážeš si to vůbec představit?
1: No tak vzhledem k tomu, že my sami plánujeme svatbu a budeme tam mít asi 100 lidí, tak svatbu pro 1000 ještě k tomu v Madison Square Garden si samozřejmě moc představit nedokážu. No. Ale aspoň, když bude pršet, tak je to nemusí trápit.
0: To je pravda, takže ať je to, jak je to, my si teď zahrajeme z éteru Hit Rádia. Tady to máme zadarmo a ještě rádi to pouštíme, vy to rádi posloucháte, Taylor Swift Love Story, tak jak tenhle její příběh dopadne, to zajímá nás všechny. Hezké ráno.

0: Zamilovaný příběh Taylor Swift, řešíme tady její svatbu, zdali se vdala nebo nevdala, jsou oslavy, nejsou oslavy. Je to taková detektivka, která se čte úplně sama, co si budem, a dokonce fanoušci řeší stopy, jakože bedny s nápisy typu Garden Party. Údajně zámecké dekorace, zeleň, možný, já nevím, zrcadlový bál, detail a dokonce i výměnu červeného koberce za fialový. Ale nás by zajímalo, jaký je její hudební program. Co jsem se tak dočetla, Davide, tak by tam měl být dokonce Paul McCartney nebo Ed Sheeran. Aha. A taky nejznámější country zpěvák, který je pro Taylor taková srdcovka, MC Grow.
1: Tak toho jsme si tady googlili, pro nás v Evropě ne tak úplně známý, ale docela zábavný country zpěvák, proč ne?
0: No, kdo vám bude hrát na svatbě nebo zpívat?
1: No, nám asi Ed Sheeran leda tak z nějakého magneťáku.
0: Zvyše.
1: Dominik Vršanský, náš milý kolega.
0: Ježiš, tak to budete mít skvělý. Já bych řekla, že na normální svatbách prostě zpívá bratranec u kláves. Tady se řeší, jestli náhodou nepřijde hudební historie osobně. Každopádně ale pro velký úspěch. Si Taylor, dáme ještě jednou. The Fate of Ophelia, hezké dobré ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
14: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 u sjezdu na Zdiby se na silnici povaluje pneumatika, dejte tam pozor. A na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště se připravte na zdržení v koloně.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Hezké dobré ráno. Klidně nám pište, už chci soutěžit na 777-937-777, ale je půl osmá, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Kriminalita v Česku sice výrazně neroste, policisty ale znepokojuje jiný trend. Přibývá případů spojených s vysokou agresivitou a stále častěji v nich figurují děti a mladiství. Statistiky upozorňují také na takzvané zážitkové násilí, kdy mladí útočí jen proto, aby si něco vyzkoušeli nebo posunuli vlastní hranice. Svrap se letos v Česku šíří více než loni. Hygienici za první pololetí zaznamenali už přes 7100 případů, což je o zhruba 2000 více než ve stejném období minulého roku. Onemocnění způsobuje parazit zvaný záchoška svrabová. Finsko je považováno za nejmetalovější zemi světa. Podle několika mezinárodních žebříčků má nejvíce metalových kapel v přepočtu na obyvatele a metal je tam běžnou součástí kultury. Za Finskem následuje Norsko, Island, Švédsko a Albánie. Nadprůměrně si vedou také Česko a Slovensko.
0: Kdo by to byl řekl, protože tohle je zrovna takový hudební styl neboli žánr, kterému já nikdy moc nepřišla na chuť.
2: No tak to jsme dva. Každopádně jsme se tady koukali na nějaké metalové skupiny a přišli jsme na to, že nehrají jenom tvrdě, ale i docela romanticky.
0: A dokonce jsme našli i pecku, kterou přespívala Maruška Rotrová Láskou níž deštěm, tak my si originál verzi dáme právě teď. Black Sabbath.

0: Black Sabbath, She's Gone. My to známe od Marušky Rotrový, jako Lásko voníš deštěm. Jo, jo, krásná věc. Ale my jdeme soutěžit, protože je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Takže přátelé, kamarádi, já už teď vím, že na telefonu máme posluchačku Sandru. Hezké dobré ráno, Sandro.
2: Hezké dobré ráno přeji.
0: Odkud voláme?
2: Z Ostravy, z práce.
0: A co pracuješ?
2: Dělám kontrolku filtru.
0: Dobře, tak jsi připravená soutěžit o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Daleko to mi te budeš, když vyhraješ.
2: Jasně, super.
0: Tak jdeme
2: doufám,
0: na to. Jdeme na to?
2: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Tak Sandro, řekni nám alespoň jeden měsíc, který končí na písmena N.
2: Červen.
0: Výborně. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik vteřin má minuta a půl?
2: 90.
0: Skvělé.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká planeta je nejblíž Slunci?
2: Merkur?
0: Ano, bylo to těžké, ale zvládla si to.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na kanadské vlajce?
2: Červená, bílá.
0: Výborně. A poslední otázka. Může někdy vyjít pátek 13. na pondělí?
2: Nemůže.
0: Výborně, vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. A s kým vyrazíš?
2: S kamarádkou.
0: Allegro určitě znáš, je to nejznámější nákupní platforma v Polsku. Takže super. Si to užiješ, je to partner vlastně naší rychlé pětky. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat.
2: Dobře, moc si to užij.
0: A budeme rádi, když tam třeba postneš, pošleš nějakou fotečku.
2: Určitě.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, na
0: takhle jednoduchý to je, přátelé. Co pak pro vás chystáme asi příští týden? Nechte se překvapit, ale rozhodně to budou radosti.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: 7 hodin 41 minut aktuální čas, hezké, dobré páteční ráno. Máme tady jednu velkou oslavu, která se uskuteční zítra. Kulatiny, 80 let. Holky, ženy, dívky, bikiny v sobotu slaví 80 let. Miniaturní dvoudílné dámské plavky viděl svět poprvé na přehlídce 4. července 1946. No, zajímavé je, že dokonce modelky je odmítali předvádět, dneska ta doba je úplně někde jindá, čím menší, tím lepší asi. Dokonce jejich autor musel ukecat tenkrát striptýzovou tanečnici. A ještě v roce 1957 hlásal americký časopis Mladá dívka: není třeba plýtvat slovy pro takzvané bikiny, protože je nemyslitelné, že by dívka s taktem a vkusem mohla někdy obléci takovou věc. No, tak kdyby existoval stroj času, tak bych jim přála zažít rok 2026, co některé ženy jsou schopné si na ta svá prsička a své vnady vzít. Každopádně potom ale přišla Bridget Bardotová a Bond Girls. Vkus, nevkus, to na sebe natáhli a bylo vymalováno. Takže bikiny, všechno nejlepší a prosím vás, vymyslete někdo i pro nás, co máme trošku ty vnady, o něco větší, jo?
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu v Praze v ulici v Holešovičkách. Na úrovni zastávky MHD Kuchyňka směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Počítejte tady s omezením provozu. Šťastnou cestu všem.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Ráno na Hit Radiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

hodin 53 minut, tak posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. Dneska jsme se tady bavili o tom, že startuje Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Tam oba dva s Davidem jedeme a dokonce letos slaví kulatiny 60. ročník a zároveň 80 let od chvíle, kdy se tahle filmová tradice narodila. Dustin Hoffman dorazil, dostane na zahájení křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie a uvede film Absolvent. A taky dorazí ještě Juliette Binoche nebo Maggie Gyllenhaal, taky Jesse Eisenberg nebo slovenská herečka Magda Vašáriová. Tak kdo se tam chystáte, užijte si to naplno, i když si stejně myslím, že spoustu lidí bude zajímat spíš než film to, co tam vyvede Ornella, Agáta, a nebo v jakém outfitu a šatech přijede Jitka Čvančarová. Teď už Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Hezké dobré ráno.

0: 5, Cardi B, Girls Like You, Hit Radio, páteční snídaně šampionů. Za chviličku zprávy a taky pro někoho z vás budou další dárečky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na trhu s byty mají kupující větší výběr. Přestože ceny nemovitostí i hypoték rostou, letos může být vhodná doba na pořízení vlastního bydlení. V první polovině roku totiž výrazně přibylo bytů na prodej, hlavně v Praze a Brně. U starších bytů, například v panelových domech, navíc mohou zájemci dosáhnout i na slevu. Prodávajících přibývá a kupující tak získávají silnější vyjednávací pozici. Putin znovu posiluje svou ochranku. Ruský prezident po čtvrté od začátku války na Ukrajině navýšil počet lidí ve federální ochranné službě. Ta má na starosti jeho osobní bezpečnost, ochranu Kremlu i vládních budov. Podle médií krok přichází v době spekulací, že se Putin obává atentátu nebo převratu. Samotná služba má mít desítky tisíc příslušníků. Na cesty do zahraničí pozor, pravidla se změnila. Řidiče mířící na dovolenou čekají v některých evropských zemích nové povinnosti a za jejich porušení hrozí vysoké pokuty. Například ve Francii, Itálii nebo Chorvatsku musí mít reflexní vestu všichni cestující v autě. V Itálii si potom navíc řidiči musí dát pozor na zóny s omezeným vjezdem. Vyplatí se proto ještě před odjezdem zkontrolovat pravidla konkrétní země, aby dovolená nezačala zbytečnou pokutou. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Pražská firma Praxity Tourism preferuje regulaci Airbnb po vzoru Chorvatska. Tam musí pronajímatelé bytů splnit konkrétní požadavky státu nebo města, jinak platformy typu Booking nezaregistrují jejich nabídku. Podle ministerstva pro místní rozvoj se podoba omezení teprve řeší. O možnost regulovat krátkodobé ubytování usiluje Praha dlouhodobě. Ranní teploty kolem 17 až 15 stupňů, převládat bude proměnlivá oblačnost, i když ráno může být mraků méně. Odpolední teploty kolem 23 stupňů a vítr slabý. Z metropole Lucie Daňková.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Čtyři minutky po osmé, hezké dobré páteční ráno s datem 3.7. s vámi Leona a taky David Jošt. Vyhlásíme někoho z vás, kdo dostane voucher v hodnotě 7000 korun na outdoorové vybavení. To jste chtěli, my vám to dáme. Posílali jste nám vaše příběhy, zážitky, vzpomínky z vašich životů. Tak se těším, komu z vás uděláme radost. Do toho spousty skvělých hitů, zajímavých informací. Tak to ráno je nejlepší s námi. The Calling právě teď.
1: Hit Radio City.

0: říkám skvělý song, naladit se na to následující prodloužené volno. Pátek, sobota, neděle a pondělí. Jo, jo. Já nevím, jak vy, já už se vidím někde. Postel, jak budu dlouho spát, protože mám pondělí volno. Po nějakém tom večírku v Karlových Varech. Jo, jo, těším se. Hezké dobré ráno. Pokud jedete s partnerem na dovču, tak bacha, na dovolené se totiž nevěra proflákne nejčastěji. Jste totiž pořád spolu, mobily odložené v dosahu druhého, no a pak přijde jedna nevhodná zpráva a máte poklidu na pláži. Tady dokonce náš kamarád, společnej tady s mojí kolegyňkou vedle z rádia, si stihl zažít už takový ten první den dovolené v Turecku. Další týden tam totiž s přítelkyní nemluvili, cesta domů v jednom letadle trvala prý jako cesta na Mars, takže raději nechte prosím vás mobily doma, ať tomu předejdete. A nevím, jestli někdo z vás má i nějakou takovou zkušenost, že na dovolený se provalila ta nevěra. Klidně nám o tom napište na 777-937-777. Davide, znáš někoho ve tvém okolí, komu se třeba takovým způsobem provalila nevěra?
1: Já nikoho takového neznám. A ještě zpátky k tomu příběhu, který jsi popisovala, to bylo teda hodně nešťastný, že se stalo na začátku, protože ano. Kdyby se to bývalo stalo na konci, tak by to zas takový problém nebyl. No, tak dávejte pozor hlavně na začátku, ať pak s tím partnerem nemusíte být celou dovolenou potichu.
0: Je to tak. Teď už J-Lo a taky pes, který nekouše, Pitbull, On The Floor. Jsme Hit Radio, hezké ráno. J-Lo, já tu se, no,

0: Nico Santos, Hit Radio, snídaně šampionů, hezké dobré ráno. A my vyrážíme do Havířova. A víte proč? My totiž vyhlašujeme nejlepší městské slavnosti roku 2026 a taky důvod, proč si v září udělat výlet právě do Havířova. Něco takového jste totiž nezažili. Havířovské slavnosti letos proběhnou 4. a 5. září a program je prostě wow, opravdu hodně pestrý, kde si každý najde to svý. V pátek dorazí například Košín, Lucie Bílá, Mike Spirit, nebo taky v sobotu Eurythmics, Rita Ora, Rednecks, Kateřina Marie Tichá a spousty dalších hudebních umělců. Takže tohle není festival, tohle jsou, přátelé, městské slavnosti. Takže i cena je lidová. Velký respekt, tleskáme. A jestli existuje místo, kde se může během jednoho víkendu slyšet živě The Riddle nebo superhity Rity Ory, Sweet Dreams, Cat Najo, Get Up to Wait, Cat Najo, určitě všichni znáte, a nebo Nonstop, je to letos Havířov. Všema 10 doporučujeme, protože my tam rozhodně budeme.
1: Hit Radio City. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Migové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Jsme mladí a neklidní.
9: Jdeme na to!
10: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
12: Kdo si hraje nezlobí, ne?
13: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
14: Každou neděli dopoledne na Nově.
15: A poprvé v Příbrami.
16: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
17: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
18: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
19: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
18: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor, v Praze v ulici v Holešovičkách na úrovni zastávky Kuchyňka směrem do centra bouralo osobní auto s motorkou. A přes 10 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Fanfolletika každou vteřinou, hezký dobrý den, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Závislost na mobilu se stává stále větším problémem. Někteří lidé tráví u telefonu i více než 14 hodin denně a kvůli tomu vyhledávají terapii. Odborníci upozorňují, že i když nejde o oficiální diagnózu, lidí, kteří nad mobilem ztrácejí kontrolu, rok od roku přibývá. Počasí v Evropě rozdělí výrazné teplotní rozhraní. Zatímco západ kontinentu znovu zasáhne vlna veder, severovýchod čeká chladnější a deštivější počasí. Česko se ocitne mezi oběma oblastmi a tak nás čeká proměnlivý týden s výkyvem teplot.
0: Já si myslím, že český národ se rozdělí na dvě poloviny. Komu to bude jedno a budou šťastní, že bude chladnější počasí, a ti, co budou ve Varech na festivalu.
2: A ti, co pojedou do Varu. Já jsem schválně koukal na předpověď v Karlových Varech od soboty až do úterý zataženo s deštěm, takže pokud se chystá na festival, tak přibalte pláštěnku.
0: A možná i nějaký ten deštník. Kids in the Cradle, Ugly Kid Joe právě teď, potom Kamrad. To je skvělá muzika, hezké ráno.

0: 8 hodin 36 minut, aktuální čas, posloucháte Hit Radio, Kamrad Be Mine, přejeme vám pohodový letní pátek, dobrou náladu a hlavně, ať vám dnešek hraje přesně podle vašich představ. My jedeme dál, do brdečka. Česko má totiž krále čokoládových zlodějů a tentokrát, prosím vás, já to nejsem, protože kdo mě velmi dobře zná, tak ví, že já jsem taková čokožroutka, jo? Ženská, elegantně vyplněná, prostě miluju sladký. Ale jeden chlapík na Brněnsku dokázal v trenkách pronést ze supermarketu čokoládu za 15 000 korun. Neuvěřitelné, nevím, co to bylo za čokošku za 15 000, ale detaily o zákoutích a kapsičkách radši asi nechceme znát, ne, kde byla schovaná. Blbé pro něj je, že ho u toho plnění spodního prádla natočili kamery a čokoláda mu byla zabavena. Tak co, zase aspoň nestloustne, ne? Tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíny přijíždějí Lou Vega a Stay.

0: Více na legendy v Třebíhlicích CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
2: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M, 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti, kilogram za 79,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Páteční snídaně šampionů s vámi Lea, hezký dobrý den. Shakira dozněla, ale my teď tady máme terapii venkem, jdeme soutěžit. Vy jste nám psali, naše Hit Radio a Mega e-shop, nabízející outdoorové vybavení for camping, vyhlásili společně a naordinovali vám takzvanou terapii venkem. My jsme po vás celý týden chtěli, abyste nám psali vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodívali ven a hlavně na téma váš nejlepší výlet, bacha, v tom nejhorším počasí. Těch příběhů nám přišlo strašně moc. Děkujeme za tu vaši aktivitu. No a někoho z vás samozřejmě musíme vybrat právě teď a hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun právě na zmiňovaném e-shopu For Camping. Tak já jsem vylosovala posluchačku se jménem Veronika ze Soběslavy, která nám napsala: k tomu, aby vás vypeklo počasí, netřeba podnikat vysokohorskou túru. Stačí si vyrazit na procházku za město. Před první průtrží jsem si stačila najít přístřešek a schovat se, ale po dešti vylezlo slunko, modrá obloha a duha. Pokračovala jsem tedy v cestě a co čert nechtěl, ta průtrž se během chvíle vrátila zpět a to už jsem se schovat nestihla. A já si myslím, že zbytek by nám mohla dopovídat Veronika, kterou máme na telefonu. Verunko?
1: Dobrý den.
0: Verunko, dobré ráno. Skončila jsem u toho, jak jsi vlastně promokla, že jsi vypadala, jako by si vylezla oblečená z rybníka. Jak ten příběh pokračuje?
1: Přesně tak, takže kapala ze mě strašně voda, v botách jsem měla rybník, plíchalo mi z bot.
0: Ano.
1: A auto jsem si zaparkovala v Soběslavi na náměstí. Mm-hmm. Bylo mi líto, aby jsem si takhle strašně mokrá sedla do auta a zmáchala jsem si sedačky. Bylo to ve všední den odpoledne, docela jako lidi byli na náměstí, ale nenapadlo mě nic lepšího, než se tam teda vyslíknout do spodního práza na tom náměstí.
0: Ano.
1: Docela na mě lidi koukali, pak jsem si do toho auta sedla a ještě mě bylo blbý jako mít na sobě to spodní prádlo mokré, takže v autě jsem vyslíkala i to a už jsem tam byla teda komplet nahatá, tím, že jedu domů. A celou cestu jsem se modlila, aby mě teda nikdo nezastavil a nemusela se někde z toho auta vystupovat, nebo mě nezastavili policajti. Naštěstí mě nikdo nezastavil a dojela jsem teda až domů a tam jsem jenom přeběhla jako ke dveřím teda úplně nahatá a pak už to bylo dobrý.
0: Takže ty jsi si chtěla zahrát na takový disco příběh, jak on běhal vlastně nahatý po náměstí v Plzni.
1: Přesně mě to napadlo, když jsem to psala včera.
0: A nevžít non-stop. Děkujeme za tvůj příběh, protože Verunko, seš to ty, kdo dostává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značky Saleva na forcamping.cz. Máš radost?
1: Paráda, mám obrovskou radost.
0: Tak gratulace veliká, vydrž mi na telefonu, a i taky víme, kam to poslat, nebo si to nechám a odjedu s tím někam pryč. Každopádně díky za tvůj příběh, měj se krásně, ahoj. No a přátelé, kamarádi, my vám děkujeme všem, protože těch příběhů je tady opravdu spousty. A nebojte, my pro vás zase něco vymyslíme. Hezké ráno.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hit Radio City.

0: Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Ráno jsme spolu přežili, za pár minut, jak už tady bude páteční dopoledne, prodloužený víkend před námi, tak si ho užijte naplno. Dneska jsme taky zmiňovali, že startuje Mezinárodní filmový festival 60. roční v Karlových Varech, kam já se taky chystám na 3 dny, jsem zvědavá, jak to zvládnu, jak se říká šarivary. Každopádně užívejte toho volna naplno, dělejte to, co máte rádi, hoďte práci za hlavu a jenom si užívejte. Počasí má být takovýto příjemnější, žádná horka, tropy a tak podobně. A samozřejmě zůstaňte dál na vlnách Hitrádia. Byla s vámi Lea Děndější, budu se těšit na vás zítra, tak jak jste zvyklí, ráno, pak zase si odjedu do Varu a příští týden, celý týden budeme spolu ve Snídaní šampionů. Teď už ode mě poslední song pro vás. There is a party. DJ Bobo. Nesmrtelná 90. léta. A pokud chcete slyšet tenhle hitovek více, tak poslouchejte naše Hitrádio 90. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hitrádio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne, podle toho, v které fázi se nacházíte. V těchto chvílích přijíždíte do Prahy D5 bez komplikací, ale nájezd na Pražský okruh je s menším zdržením, ten pak popojíždí kolem 5 až 7 minut. Na úrovni letiště Aviatická kvůli opravám z obou směrů počítejte minimálně s 10 minutami. Kbelská vypadá dnes dobře, opět bez zásadnějších komplikací, pouze zatím tedy nárazová zdržení. No a vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: 9:00, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Pražany další vlna veder nerozhodí, město totiž spouští novou mapu oáz chladu. Ta nám v horkých dnech pomůže najít ukryté před sluníčkem. Jak vše funguje a co v mapě najdeme, popíše mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách
4: nebo také o místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Ta má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy ve sněmovně s největší pravděpodobností nedojde. Očekává se totiž delší debata, k novele se navíc sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného před týdnem poblíž Čelákovic u Prahy. Obrací se proto na veřejnost s prosbou o pomoc. Na sobě měl pouze spodní prádlo a na nohou jen jednu pantofli. Zemřel kvůli zdravotní komplikaci. Více je na webu středočeské policie.
2: Fotbalový servis.
6: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Zápas se odehraje v pondělí. Chorvaté neobhájí třetí příčku z minulého šampionátu v Kataru a nenavážou ani na stříbro z mistrovství světa 2018. Portugalci si zahrají osmifinále po třetí za sebou. Jejich maximum je bronz z roku 1966.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Slabě se ochladilo a je to znát, fouká severozápadní chladnější vítr, čeká nás proměnlivá oblačnost a postupně odpoledne 22 až 24 stupňů.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: A přeju vám hezké dopoledne, přátelé. Máme konečně pátek. Pátek před prodlouženým víkendem. Pátek, kterým pro někoho určitě začíná dovolená. Pátek, který už ověří první týden prázdnin. Ten pátek je opravdu magický a dneska se toho děje víc než dost. Karlovarský filmový festival, že jo?
2: Ano, ten startuje už dnes.
1: Polovina, polovina. Tři čtvrtiny Prahy se přesunou na západ zase.
2: Myslíš, Vary jsou taky Praha?
1: No, tak i o tom dneska se rozhodně budeme bavit. I to nevynecháme, stejně tak jako další pražská témata, abyste věděli, co se v metropoli děje. Přátelé, teď je 5 minut po 9. hodině. Skvělá muzika vás bude doprovázet na toho 3. července. Tady jsou Hodiny, Ava Max a John Legend. Hit Radio.

Skvělá hudba od vynikajícího zpěváka John Legenda. All of me, tohle je 9:45 a tohle je taky hit Radio City. My už jsme to nakousli s Luckou před chvílí, ano, Praha se pomalu, ale jistě stěhuje do Karlových Varů, to znamená začátek července, každoroční filmový festival v Karlových Varech. A jestli se někdo z vás chystá na Mezinárodní filmový festival, tak by mohl využít přímý autobus. A teď si asi říkáte, ne, teď tam vždycky jezdí autobusy, takový ty soukromí. Ale pozor! Pražská integrovaná doprava vám nabízí svezení, které trvá necelé 2,5 hodinky a stojí kolem 100 koruny. Je to totiž nová speciální autobusová linka, která začíná dnes a jezdí až do 11. července přímo do Karlových Varů po dobu konání festivalu. Ta autobusová linka nese označení 305. Z terminálu Praha Zličín se tak dostanete do Karlových Varů přímo, úplně bez přestupu. Linka má celkem 39 zastávek a zastavuje například v Novém Strašecí, v Krupé, v Lubenci, v Bochově, Andělská hora taky. No a 305 má intervaly ve všední dny každých 60 až 120 minut, o víkendu 120 až 240 minut. A jízdenku si dokonce pohodlně můžete koupit i v aplikaci Pít. 120 až 240 minut. A jízdenku si dokonce pohodlně můžete koupit i v aplikaci Pít Lítačka, což se celkem hodí.

0: hudební spojení dneska, nebojím se říct, dvou legend. Minimálně Sean Paul jako legenda je a Dua Lipa k tomu má jako extrémně nakročeno. No Lie! Tohle vám hrajeme na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Dáme si za pár minut další skvělou muziku. Mimochodem Dua Lipa teda za sebou už svatbu má. A dneska se budeme určitě bavit ještě o jedné, možná je daleko velkolepější svatbě, protože kdo se vdává v Madison Square Garden? Taylor Swift. Ano, podrobnosti vám přidám rozhodně, tak dobře poslouchejte. No a Carly Rae Jepsen a její Call Me Maybe, to je ten hit, který vás bude čekat už za pár minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Hit Radio City je váš parťák pro dnešní páteční dopoledne, stejně tak za pár minut i Coldplay, jejich single We Pray. Začíná prodloužený víkend, tedy pokud už vám nezačala dovolená a možná, že už spřádáte plány nikoliv na tuhle sobotu, neděli a pondělí, ale možná, že už se v diáři díváte ještě o něco dál, třeba i na víkend 10. a 11. V tom případě je dobrá zpráva, protože nezapomeňte, že už se blíží Hrady.cz. Ano, přesně za týden. První zastávka celého toho turné Hrady.cz tak začíná na Točníku, což je vlastně tady u nás nejblíž Praze, 10. a 11. července. Tak jestli nemáte vstupenky, šup na to, nezapomeňte, že velkým headlinerem toho letošního turné Hrady.cz tak je Dan Landa, jsou tam samozřejmě taky Miraj, Rybičky 48, Harley, MiG 21, Vypsaná Fixa, prostě bude to zase velkolepé. No a ta první zastávka tedy na Točníku 10. a 11. července, stále ještě můžete koupit vstupenky, když se podíváte na hrady.cz.cz/vstupenky. No a my se na vás samozřejmě budeme víc než moc těšit. A těch zastávek je ještě daleko víc, protože pak nás čeká kromě Točníku ještě Bezděz, Kunětická hora, Švihov, Hluboká nad Vltavou, Bouzov, Veveří anebo Hradec nad Moravicí. Tak třeba si vyberete zrovna tu lokalitu, kterou máte nejblíž, anebo která je vám nejsympatičtější. Hudebně právě teď návrat do 90. let. Tohle jsou No Mercy a jejich velká klasika. Where do you go?

0: 10:15 a protože víme, co se v Praze šustne u nás na Hitradio City, tak samozřejmě taky víme, že Praha 4 nebo velká část obyvatel Prahy 4 je tak trošku zasažená poruchou na teplovodním potrubí. Platí to stále? O tom mi musíte dát vědět právě vy. Rozhradí Michalské a Ohradní ulice, tam nám to prasklo, to znamená, že bez teplé vody by mělo být přibližně nějakých 13 000 domácností, konkrétně Michle, Nusle, Podolí a Krč. Samozřejmě na té opravě už se intenzivně pracuje, podle všeho by dodávky teplé vody měly být obnoveny dneska ve večerních hodinách, nicméně možná, že se to někde urychlilo a jestli bydlíte v Nuslích, v Michli, Podolí nebo Krči, tak dejte vědět, jak to je u vás. Zkontrolujte náhodou, jestli už to teče nebo to neteče, jestli jste bez teplé vody a stále čekáte na to, až se to zprovozní, anebo už to třeba trubkama letí. 777-937-777. Čekám na vaši zprávu a pojďme si to navzájem ověřit, jestli kde to funguje a kde ne. Tohle je další muzika, další velký hit, který vás čeká za pár minut. Adam Ďurica a jeho Mandolína.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: CZ.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio City.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, to jste jistě poznali přesně před 10. hodinou. Hit Radio City vám i po 10. dopoledne dneska v pátek nabídne velké hity Eda Sheerana, Rihannu anebo taky Davida Guettu. Všechno je připraveno, ale musíme se překlenout přes tu desítku, což nám pomůže Lucka, protože ta pro vás má čerstvé informace, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne. Nepatrně zesiluje provoz v Kbelské ulici kvůli opravám z obou směrů, počítejte s více auty. Zatím by se mělo jednat o zdržení kolem 5, maximálně 7 minut. Taktéž 5minutová popojíždění hlásíte ze Štěrboholské spojky na úrovni Štěrbohol. Popojíždí také oblast kolem letiště Václava Havla kvůli úpravám a opravám v Aviatické ulici. Tady zesiluje provoz 5 až 10 minut v aktuální koloně. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Metro na lince C nepojede v úseku nádraží Holešovice, Pražského povstání. Výluka začne zítra a potrvá do pátku 10. července. Proběhne modernizace zabezpečovacího zařízení. Jezdit budou náhradní autobusy, které skopírují trasu metra. A kvůli výluce bude prodloužena také tramvajová linka číslo 2 z Petřin do zastávek Pražského povstání a vozovna Pankrác. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla předložit důkazy o tom, že prezident poškozuje Česko. V opačném případě by měl vzít svá slova zpět. Spor Pavla s Babišem a jeho vládou graduje už několik měsíců kvůli účasti hlavy státu na nadcházejícím summitu NATO. Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Podle šéfa rezortu Otto Klempíře se výběr bude opakovat. Začíná největší filmový svátek u nás, 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Už včera dorazil jeden z prvních hostů, americký oscarový herec Dustin Hoffman, který dnes na slavnostním zahájení převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Zítra pak uvede svůj film Absolvent, jak si sám přál, popisuje výkonný ředitel přehlídky Krištof Mucha.
10: To on si přímo přál. My jsme se o tom povídali, protože on má dva nové filmy, vlastně nebo relativně úplně nové. Jeden měl premiéru teď na festivalu Tribeca a jeden, který já jsem viděl právě na Sundance a tam jsem si uvědomil u toho filmu, jako v úžasné kondici a že možná by ještě měl energii na festivali jet. Tak když jsme se o tom povídali, tak to bylo vlastně první, on řekl, chci, aby se hrál Absolvent, což já jsem nadšený, protože ve velkém sále si myslím, že to bude mimořádný zážitek.
1: Zahajovací večer festivalu dnes pak zakončí koncerty a dronová show.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Slabé ochlazení, převážně proměnlivá oblačnost, pak postupně na večer více té kupovité. 22 až 24 stupňů a chladnější severozápadní vítr.
12: Žít Prahu, poslouchat city, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak témat na rozebírání je víc než dost, ale po 10. hodině je to také o dostatečném probuzení. To, že jste se probudili fyzicky, to je jedna věc, ale jestli jste se probudili, přátelé, mentálně, tak to prověříme už za chvíli. Náš City Quiz je tady otevřený pro úplně každého, i pro toho, kdo se dneska třeba zrovna necítí. Ale ve chvíli, kdy vám to celé v té hlavě sepne, tak věřte, že zbytek toho dnešního pátku 3. července přece jenom bude lepší. Tak si to za chvilku prověřte, svoje mozkové závity, a do té doby si dáme Rihannu anebo Eda Sheerana.
13: Hit Radio City.

Davidem Gettou u nás na Hit Radio City. Tak přátelé, je 9:45, nejvyšší čas zapojit mozek. Ano, ano, je tady City Quiz a i dneska jedna písnička Marka Ztraceného, která je puštěná pospátku.

0: celou Prahu. Let's go.
1: Tak když se do toho zaposloucháte, tak já si myslím, že to jako poznat jde. No, že to není zas až tak těžké. Dneska je to vlastně poslední příležitost, jak to prožít s Markem Ztraceným, protože já mám pro vás poslední dvě vstupenky na Letenskou pláň s Markem. Jo, ono už se nám to blíží, bude to 7. srpna, bude to velkolepé, vy u toho můžete být. Podmínka je, že přijdete na to, jakou tu písničku od Marka Ztraceného jsme pustili takhle pospátku, jo? Když to zvládnete a když vám to tak nějak docvakne, když už víte, tak vezmete telefon a píšete na 777-937-777, využíváte WhatsApp, SMSky, hlasovky, prostě vlastně jakýkoliv způsob. Tak co, už víte, už vám to celé docvaklo? Tak jdeme na to, přátelé, pište na 777-937-777.
0: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
1: Ale že jste to vy a já vás mám rád. A dneska je pátek. Tak možná pro opozdilce ještě jednou. Je to Marek Ztracený, ale mě zajímá název té písně, která je puštěná pospátku. Můžete klidně i tipovat. Třeba to vyjde. 777-937-777. Dejte vědět, napište, za chvilku jdem na to.

0: nevím, jestli je to tím, že je konec pracovního týdne, nebo že už vám začal prodloužený víkend. Ale musím teda říct, že dnes správných odpovědí poskromnu, jo? Možná to bylo prostě zbytečně těžký. Nicméně, já můžu říct, takhle pogratulovat, Eva to dneska zvládla úplně dobře. Myslím si, že to dneska zvládnul i Jirka dobře, i když ten nenapsal správný název písně, ale já to z toho tak nějak jako pochopil, takže to by bylo OK. Pak tady mám další od Lucky, ta si myslím, že to taky dala dobře. Mám tady od Fandy, taktéž správně. Radka to taky trefila. A no, pak už je to asi úplně všechno, přátelé. Teda vlastně ne. Ještě Jana, která je se mnou na telefonu. Jani, krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne, taky zdravím všechny.
0: Tak, Jani, ještě předtím, než se dostaneme k té ukázce Marka Ztraceného, tak prodloužený víkend.

0: Víkend nebo práce?
1: Prodloužený víkend.
0: Výtečně začal už dneska teda?
1: Ne, úplně ne, až v pondělí, ale jdu na chalupu, máme tam takový rodinný sraz, takže super.
0: No skvělý, tak to je dobře. A když mi řeknete, jaká písnička puštěná pospátku od Marka Ztraceného to bylo, tak já bych vám i něco dal, tak co vy na to?
1: Určitě, ráda.
0: Tak co to bylo?
1: Byla to Moje milá.
0: Dobře.

0: naprosto správně, Jani. To znamená, dobrá zpráva je, že jednak máte procvičený mozek. Vy jste mi teda říkala, že celý týden posloucháte a že jste to celý týden nevěděla až dneska, jo?
1: No, včera ty dvě lahve ještě, jako to jsem tušila, jasně, ale předtím vůbec ne.
0: No tak dobře je, že jsme se jako propracovali na konci týdne, že jste věděla, že tohle je moje milá. A i tuhle písničku předpokládám, že Marek zahraje na Letenské pláni a Jani, vy tam budete. To je krásný. Těšíte se už teď? Máme to vlastně za nějaký měsíc.
1: Jo, jo, těším moc.
0: Koho vezmete?
1: Asi manžela určitě.
0: Dobře, dobře. Tak ho moc pozdravujte, užívejte si to, my u toho budeme taktéž. Krásný prodloužený víkend na chalupě, jo?
1: Děkuji, vám taky.
0: Mějte se krásně. Víkend. Taky, naslyšenou.
1: Nasle.
0: No a další příležitost, jak si procvičit mozkové závity, přátelé, s naším City Quizem, jako vždycky, každý všední den po 10. hodině. Nebojte se, ani příští týden nebude výjimkou.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce, pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
3: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
6: To je Nahoru Resort Monínec.
3: Dětský program.
6: Letní kino.
3: Nová bobová dráha.
6: A hvězdné čtvrtky.
3: O prázdninách vystoupí
6: Petr Kolář,
3: Jakub Machulda,
6: Hypochondr
3: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
6: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

dnes je ten den. Taylor Swift. Pátek 3. července, no, rok po zásnubách, budou svoji, ano. Je teda pravda, že bulvár, zejména ten americký, už spekuluje, že oficiálně jsou svoji. Taylor Swift a Travis Kelce. Ale v New Yorku slaví, ano. Vybrali si k tomu, teď přátelé, dobře poslouchejte, legendární halu Madison Square Garden v samém srdci New Yorku, kde Taylor Swift mnohokrát koncertovala. No, kolem haly stojí policejní zátarasy, město uzavírá okolní ulice a fanoušci i média samozřejmě drží hlídky. Je teda pravda, že podle všeho úředně už by pár oddaný měl být, jo? A je to v podstatě to vyvrcholení v Madison Square Garden, je taková jako party pro samozřejmě zhruba tisícovku hostů, tisícovku zvaných. Si říkám Madison Square Garden pro tisíc lidí, to si myslím, že je celkem velkolepý prostor. Nicméně, jestli se někdo teďkom pohybuje v New Yorku a tak nějak nemá tušení, tak jsou tam opravdu jako čachry machry a dokonce celý ten program v Madison Square Garden má být třídenní a vlastně už začal menší večeří pro asi stovku nejbližších, jo? Ale hlavním dnem je právě dnešek, pátek, kdy v 5:30 odpoledne tamního času se začíná koktejlem a v 5:30 potom bude samotný obřad. Takže Taylor Swift to jako dělá ve velkém. Jo. To bude opravdu jako, to je svatba letošního roku 2026. Mám pro vás další hity, mám pro vás další skvělou muziku, se kterou zase zaspomínáme, tak trochu vás vezmu v čase zpátky. Pamatujete Offspring? Jasná věc. A tady je jejich velkolepý single, který se jmenuje Pretty Fly.

0: Clean Bandit. Právě teď u nás na Hit Radio City Rock By. No a samozřejmě další velká muzika, další velké hity vás čekají, když s námi zůstanete. My už vaříme i další čerstvé zprávy, abyste věděli, co se v metropoli děje, protože my víme, co se nám tady šustne mezi ulicemi, a tak vás určitě taky pozveme do zoo, to je jako zásadní věc, protože v čase prázdnin má otevřena zoo od 9 do 19 hodin a pozor, oblíbená prázdninová akce se vrací. Jaká, to vám samozřejmě řekneme v 11. No a když už jsem nakousil tu muziku... Bruno Mars, Grenade si dáme za pár minut, přidáme k tomu Vešleho Armse, anebo taky Pink. My jsme Hit Radio City.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: Hit Radio City.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: pátek u nás v Praze. Pátek před prodlouženým víkendem. Já vím, že to splývá s těmi prázdninami, dovolenými a tak dále, ale tak jako prodloužený víkend je, že jo, nebo bude.
1: Tak my, co prázdniny nemáme, tak máme vlastně prodloužený víkend.
0: No přesně tak, takže prosím vás, pondělí nechoďte do práce, jo? Ale to je až za dlouho. Máme pro vás samozřejmě další velké hity a další skvělou muziku, která tady bude po 11. hodině. Alvaro Soler, toho vám můžu slíbit, stejně taky kapelou Kryštof. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré páteční a i prázdninové dopoledne, pokud ho tedy máte na silnicích prázdninově. I v těchto chvílích Belská ulice pouze s minimálním zdržením, platí to pro oba směry kvůli pracím na silnici. Taktéž Štěrboholská, tady se zdržíte maximálně do 5 minut. No a mírnější provoz zůstává dnes také na Pražském okruhu, i když od Rudné hlásíte kratší kolonu, ale celkem je zdržení také s Pražským okruhem na úrovni Jinočan a Řechu maximálně 5 minutové. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
6: Montujeme,
7: vyklízíme,
6: krabice vám zapůjčíme.
7: Těžký kusy, to je naše.
6: Však recenze mluví za vše.
7: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
6: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
8: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na 5,5 tisíce domácností v Praze 4 je teď bez teplé vody. Týká se to Michlenu, Slípodolí a Krče. Důvodem je porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Pražská teplárenská předpokládá dokončení oprav a obnovení dodávek až ve večerních hodinách. V Praze přibylo lidí nakažených s prabem. Za první pololetí evidují hygienici na 460 pacientů. Loni to bylo za celý rok zhruba 700. Rizikový je podle hygieniku dlouhodobý kontakt s kůží nemocného nebo infikovanou textilií. Přenos tak hrozí nejčastěji v ubytovnách nebo hotelech s nízkým hygienickým standardem. Cestování MHD je rizikové minimálně. Do zoo v Troji za 100 korun. Oblíbená prázdninová akce se po roce vrací a výhodný vstup nabízí po 17. hodině. Doplní mě mluvčí zahrady Filip Mašek.
10: Každý návštěvník zoo Praha, který přijde mezi 1. červencem a 31. srpnem po 17. hodině na večerní procházku zoologickou zahradou, zaplatí za vstupné pouhou 100 korun. Platí to úplně pro všechny, s výjimkou důchodců nad 70 let, ti to mají za korunu, takže těm jsme to o 99 korun opravdu nezvedali. Ta sleva jde uplatnit pouze na pokladnách při koupi fyzické vstupenky.
1: V čase letních prázdnin, tedy v červenci a srpnu, má zoo Praha otevřeny pokladny od 9. do 19. hodiny. Procházka je ale možná až do 9. večer. Cyklista Matias Vacek se zítra postaví na start Tour de France poprvé v kariéře, v životní formě a se smělými ambicemi. Účastí na Staré dámě si splní sen, jak řekl médiím, touží vyhrát alespoň jednu etapu nebo na sebe obléci bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce v celkovém pořadí.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Dnešní den s proměnlivou oblačností, zůstává také větrno, je celkem chladněji. 22 až 24, to jsou až odpolední maxima, foukat bude čerstvý severozápadní vítr a obloha je většinou oblačná polojasná.
12: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Víte, co se říká, když se někde jako hodně straší, nebo tak ne, jinak se to říká.
1: Pomohla bych ti, ale nevím, co chceš říct.
0: Hodný pes neštěká, nebo něco takového?
1: Hodný pes neštěká.
0: Jak se to říká?
1: Nekoušené.
0: Ten ne, pes, který štěká, nekouše. A jsme doma, tak přesně.
1: To bylo náročný.
0: Úplně stejné pořekadlo by se dalo použít i na Kbelskou ulici, jo? To znamená, my tady sejčkujeme už přes měsíc, bacha, bacha, bude to strašný na začátku prázdnin a tak dále, a tak dále. Nakonec zjišťujeme, že ta Kbelská je docela v pohodě.
1: Tak doufejme, že se tam pracuje v tom režimu 24/7 tedy.
0: Doufejme, že se tam pracuje. 777937777, jestli projíždíte okolo, dejte nám vědět jako správná City hlídka. My už za okamžik se tam vlastně podíváme částečně, jako s pozitivními informacemi, to je pravda. No a do té doby si dáme skvělou muziku. Tady je Alvaro Soler a za pár minut Alan Walker. Hit Radio.

0: Krištof a hned teď, právě teď u nás na Hit Radio City, dáme si taky Linkin Park a nebo Fergie, to všechno je pro vás připraveno už za pár minut na 937 FM. No, velká rekonstrukce k Belské, tak se dotkla také městské hromadné dopravy. Je třeba se v tom jako lehce zorientovat, protože přece jenom nějakou dobu to bude platit. Platí to zejména tedy pro autobusy, které oblastí projíždějí, jo. Například linka 110 je rozdělena rovnou na dvě samostatné větve, což se jako neděje často tady u nás v Praze, takže byste z toho klidně mohli být jako trošku rozrušeni, nevědět, na kterou zastávku vlastně máte přiběhnout. Mluvčí Ropidu Filip Drápal nám to celé vysvětlí.
1: Po Belské námezí autobusová linka 110, která jelikož tam bude asi poměrně hodně těsno, tak ji raději stahujeme z této ulice a bude na dobu uzavírky nebo rekonstrukce zkrácená, respektive rozdělena na dvě části, bude jít jenom mezi Letňany a Čekovicemi a Třeboradicemi a také pak ta druhá část jenom z Hloubětína do Dolních Počernic pod číslem 206, takže mezi Hloubětínem a Letňany bohužel zatím autobusy nepojedou, bude potřeba to objet buď to přes centrum anebo přes Vysočanskou.
0: Což je důležitá zpráva, jestli jste zvyklí na nějaké spojení, tak je dost možné, že přes celé prázdniny si ho zkrátka neužijete. No a další autobusové linky mají vyhrazené pruhy, jo? Tak, aby bylo zajištěno, že pro MHD bude to zpoždění vlastně minimální.
1: Pro ty ostatní autobusové linky je připravena celá řada nových vyhrazených pruhů, které by měly ty dopady uzavírky a objízdných tras zmírnit, takže je možné se těšit třeba na bus pruhy v Čimické ulici z Bohnic ve směru na Kobylisi nebo v souvislém tahu od Střížkova až na nádraží Libeň. Také budou některé nové vyhrazené pruhy třeba ve směru od vozovny Kobylisi a také od sídliště Ďáblice.
0: No, možná se nabízí otázka, jestli existuje nějaká jiná varianta MHD vlastně v celé té oblasti.
1: Tak samozřejmě určitě doporučujeme vyhnout se autobusům, pokud to bude možné, a cestovat třeba z Letňan do centra v metrem primárně, nebo využít třeba tramvajové linky, které jezdí z Hloubětína do Vysočan nebo do Libně a pak si přestoupit buď na další autobusy nebo na metro.
0: Tak Belská může za spoustu věcí, tohle je doporučení mluvčího Ropidu Filipa Drápala, podrobnosti samozřejmě jako vždycky na stránkách pit.cz. Mimochodem Radek napsal, že jsme ho celkem pobavili, že tak Belská jako nic moc, na oplátku, a to je dobrá poznámka od Radka, na oplátku je třeba se odpoledne podívat třeba na Poděbradskou nebo Kolbenovu, protože ty ulice jako totálně stojí a s tím je taky třeba počítat, takže zatímco tak Belská nám jako nehlásí zas tak velké problémy, tak je pravda, že okolní ulice začínají být celkem katastrofální. Tady jsou Linkyni, za pár minut i Matefix.

0: Tohle je takový život u nás v Praze. Big City Life. Hrajeme Matafix a přidáme další muziku už za chvíli. Mezitím jedno důležité upozornění. My už jsme s Luckou mluvili vlastně o tom, že můžete do zoologické zahrady teď o prázdninách vyrazit i za speciální cenu, pouhou 100 korunu, když tam půjdete na večer, to znamená po 17. hodině. No a věděli jste, že pražská zoologická zahrada v Troji vám nabízí taky zážitkové programy, to znamená, že si můžete tu procházku zpříjemnit třeba na návštěvě v Africe zblízka, nebo třeba se stát chovatelem plazů na jeden den, případně sebou do zoologické zahrady můžete vzít i spacák a rovnou tam jednu noc i přespat. No jo, jde to. Stačí se podívat na e-shop Zoo Praha, tam jsou zážitkové programy jak pro dospělé, pro děti, pro celé rodiny a stojí to za to. Od takových těch drobností, jako že si nakrmíte žirafy nebo velbloudy, až po to, že si třeba vyrobíte papír, jako úplně sami. A navíc vám k tomu pomůžou i sloni, jo? A samozřejmě velkolepá nabídka je stát se chovatelem na jeden den u plazů. To si myslím, že se jen tak někomu nepoštěstí. Takže zažijte zoologickou zahradu tak trochu jinak, s daleko větším zážitkem, se kterým se potom velmi rádi podělíte. A když jsou ty prázdniny, tak si myslím, že pro děti naprosto ideální. Ještě pár volných termínů najdete, stačí se podívat na e-shop.zoopraha.cz. No a za chvíli... Další skvělá a velkolepá hvězda. Hit od Katy Perry, Roar. A přidáme taky Neila Diamonda.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
8: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
7: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
8: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
7: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

zpívá celý kancel, celý auto, celá ulice. Sweet Caroline. Tohle je povzbuzovací píseň Neil Diamond a Two Friends. No a vy posloucháte Hit Radio City. Já vás teď vezmu na začátek 90. let. Konkrétně přesně do roku 1990, protože tehdy vlastně skupina Alice vznikla, a to v Plzni, kam moc zdravíme. Je to ta Alice, ve které samozřejmě zpíval Dan Barta. A jestli si to pamatujete, ten začátek 90., tak tehdy vlastně Alice vyrazila dokonce se skupinou Lucie na koncertní turné. To znamená, byla to Lucie a Alice, což si myslím, že je úplně skvělý. A jejich první disku, debutové CDčko v roce 1992, produkoval sám David Koller. My si teď zaspomínáme na jednu ze zásadních písní kapely Alice, ani náhodou, a je to taková malá pozvánka. Jednak k Hit Radio 90, které vám hraje ty největší hity 90. let od začátku až do konce, od rána až do večera, a to v síti DAB. No a nebo vás taky pozvou na dnešní večer, protože po 18. hodině vás čeká Hit Radio Classic a ty největší hity 80., 90. i 0. let. A tohle mezi ně určitě patří.

0: kouzelná a kouzlící Lady Gaga, její Abracadabra. Tohle jsou další hity, které vám hrajeme u nás na Hit Radio City i lehce po 11:45. A nebojte se, budeme v tom pokračovat. Už pro vás kuchtíme a připravujeme další čerstvé zprávy, budou tady přesně v pravý poledne. No a mimochodem k tomu samozřejmě ještě další muzika, třeba Avril Lavigne, která bude hrát už za okamžik.
1: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíhly střížděj Lou Vega a

0: Vánoce.
1: Více na legendy v Cebívlicích.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
4: Hit Radio City.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V okolí Kbelské počítejte s více auty kvůli pracím, které tam začaly už včera. Kolony se mohou v průběhu odpoledne prodlužovat. Sjezd z D5 a Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu krátké nárazové zdržení. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Největší důvěru Čechů mají hasiči, následují policisté, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom pak Senát, sněmovna a Evropská unie. Do soutěže na poskytovatele dopravy na železniční lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov přišly dvě nabídky. Lhůta pro podání vypršela dnes dopoledne v 10 hodin. Ministerstvo dopravy nabídky vyhodnotí a vybere dopravce, který bude na lince jezdit 6 let s možností prodloužení o další 2 roky. Na lince by měl začít jezdit od prosince 2028. Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zahajovacím snímkem je argentinsko-španělský dokument Zápas století. Pokračuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Což je dokumentární film o pravděpodobně nejslavnějším fotbalovém zápasu všech dob, který se uskutečnil přesně před 40 lety v Mexico City mezi Anglií a Argentinou. Tento zápas vstoupil do historie nejen bájnou boží rukou Diega Maradony, ale i tím, že se jednalo o mnohem více než fotbalové utkání. Ty týmy řešily navzájem problémy týkající se například boje o Falklandy.
2: Večer na slavnostním zahájení převezme pak křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký oscarový herec Dustin Hoffman. A teď ještě pohled k nám. Botanická zahrada v Troji láká na novou expozici Rostlinná Odysea. Je nad skleníkem Fata Morgana a provedená z historii rostlinného světa. Od jeho nejstarších forem až po současnost. Na expozici navazuje pak stejnojmenná letní výstava, kterou najdeme ve výstavním sále ornamentální zahrady. Více na webu botanická.cz.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Odpoledne oblačné, zataženo kupovitou oblačností, maximální teploty 22 až 24 stupňů. Je příjemně, fouká také slabý severozápadní vítr.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No jasně, ty páteční srdcovky přesně k pravému poledni, teď jsou 3 minutky po 12. Zdraví vás Kuba Urban z Hit Rádia, no a co mám pro vás dneska? Zase písně, na které si dost možná pamatujete, že jste jako kdysi dávno slyšeli, jo? Ale vždycky znamenají jako něco víc. Máte je zapsané v srdci, milujete je, ale často je úplně neslýcháte, protože těch písniček, které jsme za život vlastně jako naposlouchali, těch je hrozný množství. Tak my si některý připomeneme právě dneska, to znamená, že si dáme Garbage, budeme hrát taky skvělý duet, miluju to, Kenny Rogers, Dolly Parton, dáme si Example, ale ze všeho nejdřív začneme se skupinou Westlife. Já předpokládám, že je znáte, jo? Season in the Sun, to je původně šanzónový příběh a potom velký hit na konci 90. let i balada. Tak tohle jsou srdcovky Hit Radio a přeju vám hezké páteční poledne.

0: Tohle je jedna z těch srdcovek, které pro vás máme dneska v pátek na Hit Radio, se kterými jsme to vlastně dneska začali. Seasons in the Sun, tahle verze od Westlife, ale já věřím, že je to natolik silná píseň, že si vzpomenete, že kdysi dávno, no jasně, to už jsem slyšel, prostě těch verzí písně Seasons in the Sun je víc než dost.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Skoro bych řekl, že ta nejznámější je ze 60. let a naspíval jí Terry Jacks, nicméně vlastně ten originál písně sahá jako ještě hluboko dál. Myslím si, že to byl konec 50. Ale tohle byly Westlife, hned na úvod. Tak přátelé, kamarádi, k pátečnímu obědu pro vás máme velké hity, na které si určitě rádi zavzpomínáte. No a před námi je návrat do roku 1996. No, to byste si řekli, to je ještě dobrý, 96, to je v pohodě. Horší je, když vám řeknu, že už je to 30 let, teda to už jako působí trošku jinak, jo. V roce 96 totiž byla na výsluní kapela Garbage, jo. A oni byli přesně ten typ kapely, která jako uměla spojit trochu alternativy do toho pop a taky takovou lehkou provokaci, vlastně celkově do něčeho, co znělo velmi sebevědomě, možná až trošku nebezpečně. A vy, kteří jste v 90. letech jako prahli po pořádné kytarové poprokové muzice, tak určitě Garbage znáte. Jejich single Stupid Girl hrajeme právě teď a za pár minut nás čeká jeden jako fenomenální duet, který se nedávno objevil v jedné Netflixové sérii a díky tomu se znovu vyšvihl do žebříčku. Bude Islands in the Stream.

0: jsme zazpomínali v srdcovkách Hitradia. Mimochodem, tahle píseň se, no není to tak dávno, tuším rok, možná rok a půl, vrátila do světových žebříčků, do streamování, protože v závěrečné scéně byla použita v takové minisérii Netflixu o Davidu Beckhamovi. A vlastně manželé Beckhamovi, David a Victoria, na tuhle píseň v závěrečné scéně tančí. A je to jako velmi rozkošný, hezký a díky tomu si to spousta lidí opět připomněla. Islands in the Street.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Prostě jako fenomenální duet Kenny Rogers a Dolly Parton a jedna z těch srdcovek, kterou mám dneska v pátek, vybíráme u nás na Hitradiu. Tak co? Vzpomněli jste si na nějakou situaci? Vzpomněli jste si na tuhle písničku, že jste ji kdysi dávno někdy slyšeli, pak jste na ní dlouho zapomněli? Přesně o tom jsou srdcovky. O vašich vzpomínkách, o emocích a nebojte se o ně podělit. 777-937-777, to je prostor, kam můžete psát svoje zprávy, WhatsApp, SMS a ještě lépe nahrávat hlasovky. A možná taky přemýšlet o tom, která je ta vaše srdcovka, jo? Teďkon společně skočíme do roku 2010. Na řadu přijde skladba, která má v sobě přesně ten typ energie, který jako vás trošku donutí zvednout hlasitost, možná částečně narovnat záda a poskočit si. Jsou to totiž Example. A možná vzpomínáte na jejich velký hit Kickstarts. A za pár minutek nás čeká další skvělá věc, taková sladká harmonie. Ono se to tak vlastně jmenuje. Sweet Harmony a budou Beloved. Posloucháte Hitrádio.

0: Tohle je ta krásná písnička. Já s ní teda mám spojeno hodně zážitků. A dokonce si pamatuju, že tohle snad bylo jedno z mých prvních CDček vůbec. Jsem byl hodně kazetový typ, kde se vlastně objevila tahle píseň Sweet Harmony, Beloved. A nádherná tečka za dnešními srdcovkami. A potvrzujete to i vy, protože chodí zprávy. Terka z Plzně napsala, no vy hrajete, to je nádhera. My tě zdravíme tedy. Ano, ano, ano. Teď to můžete ovšem ovlivnit i vy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Protože poslední bonusová srdcovka je vždycky podle vás, přátelé. Takže jestli takhle při pátku 3. července máte chuť, třeba jsem vám evokoval nějakou píseň, jak vám vyvstanuly ty myšlenky a ty vzpomínky, emoce a tak dál. Možná, že máte nějakou písničku, kterou jste dlouho neslyšeli, se kterou máte spojenou nějakou událost, klidně se o to podělte. 777-937-777. Vemte nejenom odvahu do hrsti, ale spíš vemte telefon a napište mi nějakou zprávu nebo nahrajte hlasovku a já vám vaší srdcovku pro dnešní den určitě velmi rád zahraju a bude to už za pár minutek. Takže 777-937-777. Ať zakončíme tenhle týden nějakou vaší pěknou srdcovkou.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
5: Michové.
4: Harley.
5: Xindle X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Rádia City.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
10: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren a Ordinary právě teď na Hit Radio. No a přátelé, poslední tečka za srdcovkami.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Nesmí chybět, vy jste ji obstarali a děkuju moc všem za zprávy, protože už jenom to, že jste si našli chvilku, vyťukali jste celou tu zprávu a poslali jste ji na 777-937-777. To samozřejmě vděčí, za to vděčím vám a hlavně svědčí to o tom, že nás dobře posloucháte, jo. Ale mám tady od Feru jednu jako nádhernou zprávu, jo. Já mám takové nádherné vzpomínky na písničku, která se jmenuje 74-75. Neuvěřitelně krásný ploužák a pro mě vlastně úplně první ploužák v mým životě. Tak kdyby to šlo pustit, tak bych z toho, nebo bych z něj měl obrovskou radost, protože od prvního ploužáku uteklo 31 let, takže byl by to vlastně úplně návrat do dětství, jo? Tak jo. Já totiž vím, jak se ta písnička jmenuje. 74-75 je naprosto správně. Jsou to Connells. A hrajeme právě teď. Závěr týdne a srdcovky Hit Radia přesně podle vás. Tohle je ta správná tečka.

0: Hit Radio s vámi, pátek a lekce před 15:45. Nicméně, po 14:00, to znamená po 14:00, tady na Hit Radio otevřeme jedno opravdu zajímavé dovolenkové téma. Sám jsem tomu nevěřil, ale představte si, že víc jak 70% lidí si někdy zabalilo na dovolenou zbytečně moc věcí. No a 40% se vrátilo domů s oblečením, které vlastně vůbec nepoužilo. To znamená, že jste si ho vozili úplně zbytečně. Máte to podobně, stejně, stalo se vám to někdy? Je to pravda, anebo je to blbost? Klidně si se mnou zavysílejte a kdo přidá svůj názor, tak pro toho budu mít herní voucher v hodnotě 5000 korun do OCMI, tedy House of Fun v centru Prahy na Národní třídě. Tam je několik pater zábavy v Levels, je tam létající zážitek Flyvista, technologická cesta časem Back in Time a spousta dalších atrakcí pro děti, teenagery i dospělé. Zkrátka jako ideální místo, kde se nenudí celá rodina, nebo třeba parta kamarádů, vlastně ani dospělí se tam vůbec nenudí, jo? Takže tohle bude odměna pro vás, možná motivace k tomu, abyste vysílali se mnou. Takže zhruba za hodinku a půl otevřeme tohle velmi zajímavé dovolenkové téma. A za pár minut pro vás další skvělá muzika, třeba Katy Ajon.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
6: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Jsme mladí
10: a neklidní.
9: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
11: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
15: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
14: To je Nahoru Resort Monínec.
15: Dětský program.
14: Letní kino.
15: Nová bobová dráha.
14: A hvězdné čtvrtky.
15: O prázdninách vystoupí
14: Petr Kolář,
15: Jakub Macholda,
14: Hypochondr
15: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
14: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
16: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
17: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle bylo Evanescence, za chvíli jedna hodina, Hit Radio s vámi, tak stále dobré páteční odpoledne, dáme si Marka Amboran, dáme si taky Four Non Blondes, to všechno vám bude hrát už za chvíli. Chystáme pro vás další čerstvé zprávy a to za okamžik, předtím se vrhneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Před Rudnou došlo na D5 k dopravní nehodě, kvůli které se tvoří několika kilometrová kolona směrem do Prahy. S dalším zdržením počítejte v okolí Kbelské, tady to platí pro oba směry, nebo na Štěrboholské spojce. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani 6. července. Pokračuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán na den České státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
2: A pak také na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to Hrad. Krátce před ním odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Většina hradů a zámků prodlužuje v létě otevírací dobu. Některé z těch ve správě Národního památkového ústavu otevřou i v pondělí. Letní sezona pak vyvrcholí 22. srpna Hradozámeckou nocí. Teď se ještě podíváme k nám. V neděli se koná den otevřených dveří Hrzánského paláce. Objekt úřadu vlády si můžeme prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek od 10 do 18 hodin. Trasa zahrnuje pracovnu premiéra, hudební sál či strahovský salonek. Navštívit můžeme také první nádvoří a terasu s výhledem na celou Prahu. Více najdeme na webu.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Páteční odpoledne zůstává příjemné, většinou proměnlivé, zatažené kupovitou oblačností, maximální teploty 22 až 24 stupňů a mírný vítr od severu.
4: Na Hit Radio s vámi Kuba Urban, přeju vám dobré páteční odpoledne, hudebně Lučenzo a Don Omar a za chvíli zmínka o svatbě roku.

Jedna z těch klasik, dneska už to tam můžeme zařadit, tohle byly Four Non Blondes. A tohle je taky vaše Hit Radio za pár minut s Pitbullem anebo Tínou. Ale taky s dnešním datem 3. července. Pozor, jako zásadní velkolepá událost, která se jako zapíše do dějin pop music a určitě i New Yorku, jo? Protože v New Yorku to způsobuje obrovské manévry, v podstatě jako návštěva prezidenta. Taylor Swift a Travis Kelce se dneska berou, no jo? Jejich svatební oslavy se odehrají na, já bych řekl, pro svatbu na celkem netypickém místě, a to je Madison Square Garden. Ano, na první dobrou to zní trošku šíleně a zvláštně, svatba ve sportovní hale, jenže pravda, u nich to celkem dává smysl. Pro Taylor Swift je Madison Square Garden vlastně jedna z nejikoničtějších koncertních scén, kterou mnohokrát vyprodala, a pro Travise Kelceho je to vlastně svět sportu, velká arena, velká show, světla a tribuny, takže jako dává to svým způsobem nějaký smysl. Jenom abych si to připodobnil. Jo. Bylo by to něco podobného, jako kdyby Eva Farná měla svatbu v Edenu. Jo? Jenom abyste věděli, jak vlastně jako významná událost by to měla být. Podle zahraničních médií má jít o opravdu obří akci pro 1000 hostů. Kolem haly teď momentálně stojí policejní zátarasy, uzavírají se okolní ulice a platí velmi přísná pravidla. Mluví se dokonce i o absolutním zákazu telefonů. Nejenom pro hosty, ale taky pro personál. Zkrátka, aby neuniklo žádné takovéto rozmazané video z parketu někde na sociálních sítích dřív, než to celý zkontrolujou novomanželé. Jo? Takže vlastně celé to zasahuje do života New Yorku. Navíc tam teďkon ve Spojených státech je prodloužený víkend, bude se slavit 250 let americké nezávislosti a navíc je tam šílená vlna veder, něco jako minulý týden tady u nás. Takže do toho všeho jako šílený manévry, ale já věřím, že Taylor Swift si to asi jako s manželem užijou. No tak přejme jim to, za mě jednoznačně svatba roku 2026. Já mám pocit, že nic většího už letos asi nebude. A když Taylor Swift a její svatební den, no tak Fate of Ophelia. Právě teď. Hit Radio s vámi. Dobré odpoledne.

0: nechcem být sám.
1: Tak to pochopu, že konec. Týna s Rytmusem a jejich Příběh. A taky vaše Hit Radio za pár minut s Anastasiou. Left Outside Alone. Mimochodem, Anastasia by se prý měla vrhnout na Karlovarský filmový festival. Něco jsem jako slyšel, že by se tam snad měla mihnout nebo co. Tak dáme si její Left Outside Alone a kromě jiného zahraje taky Teddy Swims. Takže velké hity zaručeny, pátek pokračuje, dobré odpoledne.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Jeden hit za druhým, to vám servírujeme dneska odpoledne v pátek. Hit Radio s vámi, Rose a Bruno Mars za pár minut a pate a pate. Ale dneska 3. červenec. Už jsme to probírali z mnoha úhlů, třeba i z toho, že dneska je den veselky Taylor Swift, což je zásadní. Ale když se podíváte do historie, do kalendáře, do takových těch výročí, tak najdete jedno zásadní datum roku 1985 a to je právě 3. červenec. To znamená, před 41 lety byl ve Spojených státech uveden film Návrat do budoucnosti, tedy Back to Future, což je dneska už absolutní klasika. Marty J. Fox, samozřejmě taky Christopher Lloyd a za mě jedna z nejlepších takových jako science fiction komedií, která vůbec existuje. A vždycky, když na tenhle film někde narazím, ať už je to jednička nebo dvojka, tak si to prostě jako velmi rád pustím. Možná, že to máte velmi podobně. A proto pojďme zazpomínat třeba i na legendární scénu, kterou doprovází tahle muzika, Huey Lewis and the News, The Power of Love, což je jedna z těch melodií, které se objevily ve filmu a dokonce i sám Huey Lewis si zahrál v porotě, kdy hodnotí kytarové solo Martyho McFlye právě teď. Návrat do budoucnosti.

0: Dáme si už za pár minut další skvělé hity, třeba od No Name. Čeká nás taky Shakira. A vy posloucháte Hit Radio. Ano, pomalu celá republika se za chvilku přesune do Karlových Varů. Tak ne, to přeháním samozřejmě, ale takové to dějiště se tam samozřejmě bude postupně přesouvat. No a některé celebrity už tam jsou, vždycky, když si otevřete bulvár, tak už tam vidíte, jak někdo měl včera celkem oslavu, jak někdo táhnul až kránu domů a tak dále, tak dále. Ovšem, hlavní hollywoodská legenda Dustin Hoffman už je taktéž v Karlových Varech a letos získá na Mezinárodním filmovém festivalu cenu za celoživotní přínos kinematografii. Mimochodem, už ho zachytili, podepisuje se v podstatě kdykoliv vyjde na kolonádu, jo? No, vlastně bez toho to ani nejde. Tak za pár minut další hity, včetně No Name. Ně alebo ano.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Výlet do zoo pro prodloužený víkend není vůbec špatný nápad, to nám připomněla Shakira. Za chvíli 14. hodina, což značí další čerstvé zprávy u nás na Hit Radio a taky další muziku. DHT tady budou taky Cyril anebo Jason Derulo.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony, které se tvořily na D5 kvůli hromadné dopravní nehodě směrem do Prahy, se rozjely. Zdržení je v těchto chvílích jen na nájezdu z D5 směrem na Pražský okruh. Popojíždět krátce budete také k Belskou. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
7: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto láká k pohybu, lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá také úrazů. Jak jim předejít, poradí fyzioterapeutka Iva Bílková.
8: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
1: No a častým viníkem letních zranění je také alkohol. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se ale letos zatím prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny beder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší. Teď se ještě podíváme k nám. Zoo Praha zve zítra na oslavu Světového dne surikat. Je to jedno z nejoblíbenějších zvířat v Trojské zahradě. Probíhat budou komentovaná krmení u surikat v Africkém domě, a to v 10.45 a ve 14 hodin. Komentovaná setkání pak začnou v 10 dopoledne a proběhnou celkem třikrát. Půl čtvrté dostanou surikaty zábavný enrichment.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Páteční odpoledne zůstává příjemné, většinou proměnlivé, zatažené kupovitou oblačností. Maximální teploty 22 až 24 stupňů a mírný vítr od severu.
0: Tak a přátelé, máme po druhé hodině odpoledne, s vámi je Kuba Urban a s vámi jsou taky velké hity Jason Derulo a za pár minut otázka dne.

0: Možná, že máte těsně před dovolenou, možná, že už balíte kufry. Ono, balení kufru, to je jako záležitost sama pro sebe, jo? Já jsem v tom teda osobně s váma, protože ještě dneska vlastně odlítám na Dovču. A ono, zabalit si kufr, to je někdy kumšt. A představte si, že podle průzkumu až 71% lidí si někdy zabalilo prostě zbytečně moc věcí. A 40% lidí se vrátilo domů s oblečením, které na dovolené vlastně vůbec nikdy nepoužili. A tak otázka toho dnešního dne je víc než jasná, jo? Je to pravda? A nebo je to úplnej nesmysl, že 71% lidí si prostě někdy zabalilo na dovolenou prostě až moc věcí, moc oblečení. Jak jste na tom vy? Vysílejte se mnou, právě teď máte příležitost si říct, tak tohle je pravda, tohle se mi děje taky, jo? A nebo vůbec, jako nesmysl, beru si dvoje trenky a to vždycky stačí. No, zkrátka, před odjezdem člověk většinou balí jako realista asi tak prvních 5 minut, jo? Pak už se to zlomí, najednou si říkáte, a co když bude chladno, tak tu bundu bych tam asi taky mohl dát, že jo? A druhý boty, no určitě, hele, trenky 100% ty potřebuju minimálně patery, ne, 15 rovnou, kdyby náhodou něco, že jo? Je to taková dovolenková sci-fi, jo? Balíte si zkrátka věci pro život, který byste jako teoreticky mohli potřebovat. Nakonec zjistíte, že půlku kufru jste vůbec nevybalili. Tak mi dejte vědět, jak jste na tom vy. Co jste si kdy naposledy zabalili jako na dovolenou úplně zbytečně? Kolik outfitů se proletělo k moři a zpátky takzvaně jenom jako VIP pasažéři v kufru a zabírali vám to místo? 777-937-777, to je to správný číslo, kam směřujete svoje hlasovky a taky svoje zprávy. Protože, přátelé, nebude to jít tak zadarmo, já mám pro vás 5000 voucherovku, takovou poukázku do OC Mai, do House of Fun na Národní třídě, kde najdete Levels, Fly Vista, Black in Time a taky spoustu další zábavy pro malé i velké, pro celé rodiny, pro partičky, pro děti. Můžete to tam celý v podstatě utratit, jo? Takže 5000 do OC Mai, House of Fun, může být váš, když mi teďko napíšete, co jste si jako zabalili a jestli to děláte pravidelně, že si zkrátka balíte daleko víc, než je potřeba. 777-937-777!
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
0: Hledáme ty, kteří patří mezi 71% lidí, kteří si někdy zabalili zbytečně moc věcí na dovolenou. A potom říkali, tak tohle snad ani nemusíš prát, prosím tě. To jsem vůbec nepoužil, no tohle. A pak nemůžete zavřít kufr. Pojďte na to, 777 937 777.

0: Musím teda říct, kamarádi a přátelé, že balení na dovolenou, koukám, že s tím máme všichni trošku problémy. Pak se nemůžeme divit, že máme přeplněný kufry, když taháme zbytečnosti, že jo? Ano, dneska vyšel takový zajímavý průzkum. 71% lidí si někdy zabalilo zbytečně moc věcí na dovolenou, že to zkrátka vůbec nepoužili. A 40% se vrátilo domů s oblečením, který jako vůbec nevybalili. A jestli to máte stejně, tak jste měli psát svoje příběhy na 777-937-777. Já teda moc a moc děkuju, protože jste přímo neuvěřitelný. Těch příběhů přišlo, jako to jsou stovky a ještě to tady furt na mě bliká a bliká a bliká. Ale samozřejmě odměnu může dostat jenom jeden jediný. Já mám teď na telefonu Dana, kterému přeju dobré dopoledne, a teda odpoledne, prosím tě. Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Dane, prosím tě, ty jsi letěl do Kalifornie, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, je to tak. Povídej.
0: No povídej, jako hele, pistácie, Kalifornie, cesta do Kalifornie, mě to teda jako velmi pobavilo. Tak pojď seznámit všechny ostatní s tím, jak to tehdy bylo.
1: Hele, letěli jsme do Kalifornie asi na měsíc a kamarád se potřeboval zabalit pistácie, tady máme oba dva rádi, jak jsme letěli spolu, říkáme na takový ty dlouhý večery, ať máme co kousat. No, jak jsme samozřejmě zabalili do zavazadla, přivezli jsme, no jenže... Tam se kupuje samý hlouposti, dobroty a něco jiného, takže zůstalo to v zavazadle. No a co se nestalo, jsme to samozřejmě přivezli zpátky do Čech, což je docela v pohodě, což je normální, ale potom jsme jako seděli na zahradě, už jsme jedli tady v Čechách ty pistáce a kamarád říká, hele, tady je to napsáno, že je to vyrobeno a pěstováno v Kalifornii, což znamená, že jsem do Čech, aby jsme si je tady mohli koupit. A následně jsme my je dovezli zpátky do Kalifornie, takzvaně na kukačku. No a zase jsme je přivezli zpátky Čech, aby tady jsme je mohli sníst. Takže jsme říkali, jo, pistáce mají skoro odcestováno víc než půlka českého národa.
0: No to je pravda, člověče, takže vy jste je vlastně vzali takzvaně za rodinou, jo? Jako,
1: jo,
0: aby se podívali.
1: Aby pozdravili.
0: No a byli dobrý, prosím tě, aspoň.
1: Byl výborný, slaný, pistáce jsou vždycky dobrý.
0: No tak, hele, tenhle příběh s pistáciema z Kalifornie a cestou do Kalifornie a zpátky ti vynáší skvělou věc, což je herní voucher v hodnotě 5000 do zábavního centra House of Fun v máji, takže až pojedeš do Prahy, tak se můžeš zastavit, protože na národní třídě je obrovský barák, jmenuje se Máj, a je tam několik pater, Levels, Fly Vista, Back in Time, herní zábava a tak dál. Já myslím, že když vezmeš toho kamaráda, se kterým jste byli v Kalifornii, že si to užijete, co?
1: Já si myslím, že určitě já mu napíšu a myslím si, že to bude paráda.
0: Super, hele, voucher na 5000 je samozřejmě tvůj, já ti moc děkuju. Dane, mimochodem, dneska do kolika v práci?
1: Do 10.
0: Do 10 do večera, no tak hele, držím palce, zvládni to. A prodloužený víkend pro tebe platí nebo ne?
1: Prodloužený víkend

0: platí pracovní prodloužené víkend.
1: Jo, tak to je super, no, tak to jsme na tom podobně. Tak ale děkuju moc za telefonát, pozdravuji a měj se krásně, jo?
0: Ahoj, čau.
1: A ještě jednou moc díky za všechny vaše příběhy, protože jste byli dneska skvělí. A malé ponaučení. Když si budete balit na dovolenou, neberte toho tolik. Je to zbytečný.
2: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
5: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
7: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
8: Vraťme čas alespoň na jeden den.
7: Dotřebí z přijíždějí Lou Vega

0: 6. srpna Třebíhlice.
1: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Feel Alive. Tohle se dobře poslouchá. Zvlášť, když teda venku není 40 stupňů Celsia. Ale ty příjemné teploty, které se jako drží maximálně okolo té třicítky, si myslím, že to je přesně tak akorát. Tak dobré odpoledne i před prodlouženým víkendem. Pátek nabírá velké obrátky, za chvíli je tady třetí hodina odpolední, což znamená jediné, že vy už se právě teď můžete těšit na vaši oblíbenou odpolední partu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Milí posluchači, je tady odpolední show.
3: Možná si říkáte, že kafe odpoledne už je moc, že byste si ho neměli dávat, protože v noci nebudete spát.
2: Dejte si ještě jedno kafe, my jsme si taky dali kafe.
3: Nepijeme, máme rádi zelený čaj, a podáváme zelený čaj každý den od 3.
2: Zkrátka vám dodáváme energii na vaší cestu domů.
3: Dojezd. Yeah. Opatrně.
2: Hit Radio City.
1: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Gonna be golden. Hunter X právě teď u nás na Hit Radio. No, já jsem se vlastně těšil na tuhle chvíli. Teď je okamžik 3:15. Pátek 3. července. Víte co, já nechci provokovat. Někomu už dávno začala dovolená se začátkem prázdnin, někdo už dávno vyjel na prodloužený víkend, někdo se samozřejmě musí lopotit v té práci, jako, tak zdravíme samozřejmě všechny, který čeká třeba pracovní víkend nebo rovnou celý pracovní prodloužený víkend. Nicméně, tak jako já jedu na dovču, jo? Děkuju moc ještě jednou za všechny zprávy ohledně balení kufrů. Já jsem to vyřešil jednoduše, jedu s Baťuškem a jestli máte jedno nebo dvě trička, to už je v podstatě úplně jedno. Nicméně po naučení stále platí pro vás a tak jsme si to dneska potvrdili. Ano, drtivá většina, víc než 71% z vás prostě jako by balí na dovolenou zbytečně moc věcí. Takže až to budete házet do kufru, než odjedete, tak si říkejte, pláštěnku tu určitě potřebuju, nepotřebujete, prosím vás, jo, protože tam pravděpodobně nebude. A kdyby náhodou, tak se na chvilku schováte někam prostě pod střížku a zvládnete to. A boty taky nemusíte patery. Jo, stačí dvoje, já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, děkuji moc za pozornost u nás na Hit Radio. Uslyšíme se vlastně až za týden. No a do té doby, než vám ve tři nabídneme další čerstvé zprávy, tak samozřejmě mám pro vás výběr skvělých hitů. Rihanna. A kromě ní třeba Enrique Iglesias připraven, anebo pro všechny, kteří dneska mají přece jenom o něco horší den, i když je pátek před prodlouženým víkendem, Bad Day Daniel Polter, uslyšíte taky za chvíli, jo? Tak se mějte, ahoj!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
10: Hit Radio.
11: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
14: Největší
11: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré páteční odpoledne. Kolony zesilují a to zdržení se prodlužuje právě od zdip na D8 dál k Belské ulici. Připravte se na 10 až 15 minut v aktuální koloně. Popojíždět budete také D5, a to od Rudné. Tady se připravte na 10 minut a na samotném pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu na dalších 10 až 15 minut. Zdržení je také na Štěrboholské, na úrovni Štěrbohol v obou směrech minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. V Česku chybí zhruba 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, popisuje mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
8: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se registrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
1: Samotní policisté, záchranáři i hasiči už tento týden krev svědomitě darovali, a to ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. 40-letý muž poškodil kladivem dvě sochy u budovy Rudolfina a způsobil škodu kolem 90 000 korun. Pachatele na místě policisté zadrželi, při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. Policisté o tom informovali na svém webu. V metropoli vrcholí mistrovství Evropy v box lacrosse 2026. Zápasy se hrají ještě dnes a zítra na jižním městě v Malešicích a také v Radotíně, kde celá akce zítra večer v 19 hodin vyvrcholí. Průběžné výsledky a další detaily najdeme na webu eblc2026.cz.
9: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opustí německou fotbalovou reprezentaci. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play-off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguají na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1-1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat. Po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
0: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: V průběhu odpoledne většinou oblačná, místy polojasná obloha, teploty 22 až 24 stupňů, takže slabé ochlazení pro dnešní den a k tomu také chladnější severozápadní vítr.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hitrádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
6: I v pátek jsme v tom s váma, už víte co, kde, jak a proč, ale nejdůležitější informace už zazněla, no že je pátek. Čau Vinci.
7: Ahoj lidi.
6: To bylo páteční.
7: To bylo páteční, ano.
6: Ale jako bychom teď nebyli kompletní, si přijdu.
7: Myslíš bez našeho včerejšího hosta?
6: No.
7: Máš chuť brečet?
6: To zas ne.
7: Ne, řekni, že jo, protože mi tím pomůžeš na vtip.
6: Takhle, až to bude trvat více, nebo mám říct prostě ano, mám chuť
7: ano,
6: brečet.
7: Řekni, dobře. A máš chuť brečet?
6: Mám chuť brečet.
7: To je, protože dneska hrajeme na cibulku.
6: Tak v pátek se na to pustíte.
7: Usadlost, víš, v Praze, na Praze 5.
6: Tak jo, posílám.
7: 8, to je jedno. Ahoj.
0: Hit Radio City.
6: A začínáme rovnou s Davidem Gettou. Hezké

0: Posloucháte Hit Radio City. 10 minut po třetí. Hezký pátek s Vincou a taky Dominikem. Ale Farben za námi a ale celebrities are in the Karlovy Vary, zkrátka Karlovy Vary započaly. A my, běžní občané, diváci, fanoušci filmu, tam můžeme jet, ne limuzínu, ale autobusem si
1: představte. Máme tam Anthony Hopkins, jestli se nepletu. Ne, no, proto
0: pleteš.
1: No tak výborně, to bylo rychlý. Hele, takhle dělám to rádio já prostě.
0: Hele, ten tam autobusem rozhodně nejel, ale lidi můžou přes
1: lítačku. No, ale jak se jmenuje ten, co tam je?
0: Dustin Hoffman.
1: No toho myslím, ne. Myslím, jak taková patetka, víš.
0: A ještě Gyllenhaalová.
1: To tam je taky? To tam je taky. Tam je, a Jesse, ne, a Heisenberg, ne, to je z Perníkovýho. Já jsem nejhorší člověk, který může doporučit, koho můžete vidět někde. Vlastně. No a bude tam taky ten s tím, jak jste ho viděli v tom s Tantou.
0: A bude i tam, jak kdysi udělal to?
1: No to ne, protože tam potom, co udělal to, tak už tam nikdo nechce.
0: Ježiš, tak hlavně ať ve Varech ne to, protože potom víte, co přijde.
1: No, potom to.
0: Naše doporučení do Varu, abych to úplně nezakecal, autobusem přes lítačku do Varu za 2 kilča, dobrý, jo? Tak čau.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Nějaký bezstarostný plány na víkend? Pink, posloucháte Hit Radio City, to bude doufám součástí. S vámi Vincent a taky Dominik. Já jsem vám před chvíli chtěl poradit, jak se dostat do Varu za co nejméně peněz. Autobusem, tak snad jste to chytli, jde to přes lítačku.
1: A já tě ještě trumfnu, tu tvoji celodenní výhodnou lupenku.
0: Dobře.
1: Já vám, přátelé, navrhu, jak můžete ve Varech spát velmi levně, pokud vám uteklo už to ubytování, jak už se tam stává, a jste vystresovaní z toho, že na vás žádný hotel nezbyl, tak ano, nezbyl, ale proto se musíte uchýlit něčemu jinému. Například pro stanové městečko s názvem Rolava. Dominiku, představ si, že tam můžeš přespat ve vlastním stanu. Vyjde tě to na 250 korun za noc. Máš tam samozřejmě k dispozici sociální zázemí, sprchy, další služby, ale představ si ty lidi, kteří tam přijdou v tom smokingu, v těch galašatech a spí tam v tom stanu.
0: Byl někdo z vás, protože Batuškáři a Vary, to jde k sobě, to má historii. Byl někdo z vás takhle pod stanem ve Varech? Já si to taky nedokážu představit.
1: Možná jenom nějaký ty prodejci, co tam jezdí do Varu. Ale ještě každopádně, pokud byste nechtěli spát ve stanu, tak máte možnost bydlet v tělocvičně, na základní škole nebo v hostelu. A v tomto případě všechno v jednom, protože to je hostel v budově základní škole, kde spíte na tělocvičně za 300 korun.
0: To se zužitkuje úplně Dobrý všechno. Ne. Hele, jsme na 500, co se týče našich hrad, a už jsme ve Varech a máte kde spát, jo?
1: Počkej, a ty tvé lístky stojí to kolik?
0: 150? No, pokud tam budete na jeden den, tak vám to vyjde nějak přes 2 kila.
1: 5 kilo ve Varech, vidíte.
0: Zbyde vám na jiné věci.
1: No, ale ne, že to utratíte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindl X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života.

0: James Arthur, v tom hlasuje úplně všechno. Posloucháte Hit Radio City, hezký pátek přeje Vince. A taky Dominik. Přátelé, přišel nám oběma mail od šéfa. Klidu, ještě tady pracujeme, Vinci, jo? Ale možná jsi všiml, když jsi šel do studia. Probíhá tady rekonstrukce. Léto jsme si my Češi vybrali jako chvíli ideální pro to něco rekonstruovat. Ty na baráku o tom asi víš svoje.
1: Ano, promiň, já jsem se zasmál tomu, jak špatná moje vrtačka byla. Já rekonstruuju permanentně. A já to mám jako přesně od mamky, která v životě neměla sekundu, kdyby nebyla uprostřed přestavby rekonstrukce. A když už to konečně doděláš všechno, jako jsem to teď konce já dodělal, tak já teď jsem se rozhodl, že všechny místnosti zpřehážu a předělám úplně jinak.
0: Jasně, takže ti to nedá, když už je hotovo. Takže je to z baráky, protože já jsem vždycky bydlel v bytě jako s chatama. Chatu máme a možná to máte stejně, že tam jezdíte celý léto, jenom něco dodělávat, rekonstruovat. A když to je, tak něco přidat.
1: A v baráku to máš 365, 6, promiň.
0: No, léto je tady!
2: Uí!
1: No to je dobrá písnička.
0: Hoďte ten byt, anebo dům do gala.
1: Já bych to pustil těm klukům, co nám vedle vrtají, ať na tohle pracujou.
0: Ale má to rytmus.
1: Jo.
0: A teď.
1: A pojďte, kluci, to je vaše.

0: Může nám někdo z vás napsat, jak tohle pro boha znělo naživo? To muselo být. One Republic před týdnem v Praze, v Letňanech, teď ale zpátky, nebo dopředu spíš, 15.37 a máme tady další pátek a víkend před sebou.
1: Hit Radio City.
2: Přátelé, v Japonsku jako klasicky jsou zase o krok před náma. A nebo možná za náma? Rozhodli se totiž, že s kyberútoky budou bojovat takovou vlastní zbraní. Vytvořili tam AIčkovou policajtku, která tam online upozorňuje na to, že byste mohli být nachytáni AIčkem online. Já si jenom říkám, když uděláš dokonalou policajtku, jako věrnou kopii, digitálně,
0: no jasně,
2: a říkáš těm lidem, věřte jako mě, není potom možnost, že budou věřit i jiným digitálním lidem?
0: Počkej, ne. To ať řeší digitální policisté za dalších 5 let.
2: Ale jako, jak je asi nemožný jako udělat tu stejnou policajtku? Víš, a jenom jí donutit říkat něco jiného.
0: Ale si s tím každým vynálezem, co my lidi máme, není víc práce.
2: No, že nám to přidá
0: a nebezpečí.
2: My si z každého totiž sluhy uděláme pána.
3: Wow.
0: Nic neříkám.
3: Wow.
0: Nic. Wow.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku. Ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
11: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
13: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více info v restauracích.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
16: Reklamy byly dlouhé?
17: No jo,
16: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radio City.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City.

0: Připátku jednoduchý plán. Máte to, jo. Simple plan, posloucháte Hit Radio City. A za pár minut taky doprava, zprávy, počasí, no koukám se na to. Vary, vary, vary, všude. Někdo je na Bícech, někdo ve Varech, ale...
1: Dělají tam to stejný.
0: Dělají tam v podstatě to stejný. Říkají, že u toho chodí na filmy, ale tam je víc koncertů, než promítaných filmů.
1: Jako kde? Jako na Bícech to určitě.
0: To taky, ale myslím Vary, protože tam je spousta interpretů. Například ve zprávách se budeme bavit o tom, kdo tam vystoupí. Nobody Listen, Lenka Dusilová a tak dále.
1: A čekám, za jak dlouho ty Vary zapomenou, že jsou filmový festival. Že přijedou největší hvězda Varu, a ne Anton Hopkins, ale bude největší hvězda Varu David Guetta přijede na party. Se z toho stane normálně ten festival.
0: Možná znáte z televize ten záběr, jak je Hotel Thermal, potom červeném koberci jdou hvězdy a vedle je hned ta stage právě.
1: No já myslím, že to je spíš Hotel Kalifornie, docela velký.
0: No tak tohle není, když to začíná na kytaru Hotel Kalifornie.
1: Ano. A pokud se vám stane něco špatného ve Varech, tak pamatujte. Die with a smile. Oh.

0: without you.
1: Tak tohle chci slyšet na nějaký svatbě. Doufám, že to neslyší moje a na tý naší. Tu nemyslím. Posloucháte Hit Radio, za pár vteřin je tady celá, pojďme na cesty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Pokud vyjíždíte z metropole po D1, počítejte s komplikacemi, do kolony vjedete už u Průhonic, je to kvůli dopravní nehodě u všech Rom na 15. kilometru. Kolona se zatím prodlužuje a narůstá zdržení také od nájezdu z Pražského okruhu. Nabíráte zpoždění minimálně 20 až 25 minut. Další komplikace jsou na příjezdu Pražským okruhem dál k D1 od sjezdu z D5, zdržení kolem 10 až 15 minut v oblasti kolem Belské, kde aktuálně probíhají opravy, tady počítejte minimálně s 10 minutami a v koloně popojíždět budete také v tunelu, a to v Bubeneckém, pokud jedete na Troju. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
10: Montujeme, vyklízíme,
11: krabice vám zapůjčíme,
10: těžký kusy, to je naše,
11: však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
11: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
12: On air, online i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
2: 16. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Nedaleko stanice metra Kolbenova vzniká nová školka. Po dokončení ji převezme Praha 9. Bude mít 4 třídy s kapacitou 96 dětí. Ve dvoupodlažní budově vznikne kromě tříd také zázemí pro dětskou sportovní skupinu a také výdej na jídel. Školka bude mít vlastní zahradu s herními prvky a hotovo by mělo být v listopadu 2027. V přírodním koupališti Džbán je zhoršená kvalita vody. Kvůli zvýšenému množství sinic by se tady neměly koupat citliví lidé, těhotné ženy, děti nebo alergici. V ostatních testovaných koupalištích zůstala kvalita vody i přes extrémní horka dobrá. Kriminalisté pátrají po totožnosti mrtvého muže nalezeného před týdnem poblíž Čelákovic u Prahy. Obrací se na veřejnost s prosbou o pomoc. Na sobě měl pouze spodní prádlo a na nohou jen jednu pantofli. Zemřel kvůli zdravotní komplikaci. Více je na webu středočeské policie.
13: City Extra.
2: Začíná největší filmový svátek u nás, 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Už za pár minut se po červeném koberci projdou první hosté. A o hudební doprovod při příjezdu hostů se postaral hudebník Nobody Listen.
14: Mám rád, že jsem dostal takovou možnost zahájit nejenom festival, ale i samotný červený koberec. A bude to vystoupení, myslím, že to bude asi poprvé v historii, kdy někdo bude živě zpívat přímo na red carpetu, a myslím, že to bude krásný moment. Moc se na to těším.
15: Je to jedna skladba.
14: Pak přijíždí Krištof Mucha a zahajuje se festiák.
2: V jeho režii se odehraje také večerní otevírací koncert. Vystoupí například Lenka Dosilová, Roman Holý, Anet X nebo Vladimír 518. Vše je možné sledovat také na platformě Quiff TV.
16: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Odpoledne už zůstane zataženo proměnlivou oblačností a také větrné. Maximální teploty dnes do 24 stupňů. V průběhu noci skoro jasná obloha. K ránu se mohou tvořit mlhy, teploty budou klesat na 14 až 12 stupňů. No a sobota, ta bude místy oblačná, polojasná, na večer se opět zatáhne a možná místy zaprší. Odpolední teploty pro sobotu 22 až 24 stupňů.

0: vy jste fantastičtí, vy jste to dali. I tenhle pracovní týden se chýlí ke konci 4 minuty po 4. Ahoj Věnco.
1: Ahoj Domčo, ahoj vy milí psa pátečníci.
0: Pátečníci, každopádně máme prodloužen, co?
1: Já jsem vám řekl psíci pátečníci, nevím proč. Už je pátek, promiň, já už prostě selhávám, ale jediný, co mě drží při životě, jsou naši úžasní posluchači.
0: Ježišmarja, no ještě, že si to umíš vyžehlit. Dnešní žehleníčko startuje.
2: Hit Radio City.
0: Další hodinu s Adele, Rolling in the Deep. Hezké odpoledne.

0: 11 minut po čtvrté, hezké odpoledne, Praho. Linkin Park na Hit Radio City. 4 hodiny, 11 minut. Přesně za 7 hodin začne svatba století. Svatba století vlastně už byla včera. Neveřejná, dneska to má Taylor Swift pro veřejnost. Zkrátka, asi nemají hluboko do trezoru a pak je to nejdražší svatba tohoto století.
1: Ale aby jsme tady dva chlapy, který Taylor si vůbec nezajímá, řešili svatbu, to si myslím, že je takový jako praštěný. Proto bych ale se rád trošku vlastně jako přešeltroval na to, že bych vlastně rád řešil úplně všechny zbytečné svatby. Když už je řešíme, tak pořádně.
0: Tak, máme seznam.
1: Ano, máme seznam. Protože celebrity umějí se brát ve velkým. Jo. Já tady vlastně přemýšlím, jestli už si můžu vzít svůj přítelkyně, jestli si to můžu dovolit, jak to udělat, abych muselo zvát úplně každýho.
0: Tak u vás v rodině máte několik pokusů, ten první, pojď do toho.
1: Buď ticha. Hele, máme tady vlastně jako tři takové svatby, jo. Nejlevnější svatbička z tady tohle seznamu, tak to měl Tom Cruise a Katie Holmes. Vyšlo je to jenom zhruba na 45 milionů korun.
2: Ne, to bylo někde v Havířově.
1: To v Havířově mají prosím tě víc na severu. No ale, tak on ji požádal na vrchu Eiffelovy věže, potom měli na hradě v Itálii tu svatbu. Krásný. Tak a teď jdeme do už trošku jako větších částek. George Clooney a Amal Alamudin. Houdini,
0: je to žena.
1: Houdini, to je od té Dua Lipy. A Amal Alamudin. No tak jako George Clooney, toho bych si i já vzal a klidně bych si ho vzal.
0: Za ty peníze.
1: Ne, já bych mu je zaplatil, abych si ho mohl vzít. No tak ty měli v Benátkách, celý Benátky vybukovaný v podstatě, velkolepá svatba, nádherný. No ale kdo by se jako typl, že teda jako tady ty jako zdaleka trhnul?
0: No tak teď Taylor, ale předtím držel prvenství nějaký jako Bill Gates, Bezos, Elon Musk.
1: Já bych řekl, že v tomhle případě je to svatba, která historicky má smysl. Trošku jsem ti pomohl. Jaký svatby měly historicky smysl?
0: No, mně se opravdu pomohlo.
1: Když někdo získá půl království.
0: Takže nějaká, ano, Kate a William?
1: Ano, Kate a William. Tak ty to měli fraje skoro. A teď si sedněte všichni na zadky v tom autě. Miliardu.
0: Miliarda. Svatba za miliardu, přátelé. To už si zvážíte, koho si berete. No.
1: A ještě k tomu státní svátek.
0: Husté. Já jsem si teď uvědomil během toho výčtu velkolepých svadeb, že celou dobu nám pod tím hraje Memorial Funeral Song.
1: To je za ty prachy. Tady to je, ano, pohřeb všem penězům. A když už jsme u těho pohřbu.

0: Je velmi nepoužitelný, ale možná není tak nepoužitelný jako náš dnešní soutěžící.
1: Výborně.
0: Já si myslím, že jsme jako dosáhli mistrovské úrovně oslích můstků, že dokážeme z...
1: No nebylo to z pr... ale bylo to z druhé strany.
0: Každopádně, přátelé, pokud máte chuť si to s náma dneska rozdat, když už jsme u těch ostých mustů.
1: I Vincu Šulda si může zahrát.
0: Tak nám napište, jsem nepoužitelný. A my společně si zahrajeme naši úžasnou soutěž, ve které vám dáme 10 otázek a vy na všech 10 musíte odpovědět špatně. A když to stihnete v rekordním čase, tak co se stane, Domčo?
1: Získáte 2 lupeny na Charlieho puta, ten bude ve fóru Karlín už velice brzy, i když dneska by se to mohlo jmenovat Poraž Veroniku Žilkovou, která se dovolala, nebylo to nahraný, přísaháme.
0: Ne, mama se včera dovolala, Dominik mi říká, hele, volala nějaká Veronika, že chce nepoužitelný, tak ji přijal a normálně až ve vstupu jsme zjistili, že to je moje máma. Takže přátelé, musíte to dneska někdo vyhrát, protože pokud to nevyhrajete, tak já budu mít průšvih, že tady dělám protekci. Takže prosím, pište sem nepoužitelný na 777 937 777 a buďte rychlí.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
9: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
10: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Hit Radio City.
1: Chcete dva lupeny na Charlieho Puta? Pište 777-937-777 a vyhrajte, když budete nejrychlejší v našich nepoužitelných.

0: Nemá ani jediný důvod zpívat svý songy v trenýrkách, přesto mu to odpustíme. Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio City. Jo, já v těchhle těch byl, viděl ho v trenýrkách a bylo tam hodně nepoužitelných.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Dnešní nejvíce nepoužitelnou je ale Jana, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj Jano, co pak děláš takhle v pátek?
2: Jsem zrovna na výletě.
3: A kam jedeš?
2: Jedu do Budějovic, jedu. Nebo jsem už v Budějovicích.
3: A co budeš dělat v Budějovicích?
2: To se ještě uvidí.
3: Jo, takhle, ty jedeš takhle jako na blind.
2: Jo, takhle na blind.
0: Ale pěkně. Každopádně, co mě ještě zaujalo, že jsi neslyšela v éteru nikdy nepoužitelné. Ty takhle brázdíš republiku, vyhráváš soutěže asi v rádích.
2: Samozřejmě.
0: Ne. Tak tady ti položíme 10 otázek.
3: A když na všechny odpovíš špatně, tak vyhraješ lístky na Charlieho puta.
0: V rekordním čase.
3: A rychle. Možná už potom nebudeš muset kupovat last minute zájezdy do Českých Budějovic.
2: Výborný.
3: Tak pojďme na to, ale jsi připravená?
2: Ano, ano.
3: Žádnou odpověď nesmíš říct dvakrát, je to jasný?
2: Ano.
3: Tak jo, Domčo, se rejdej.
0: Jo.
3: Tak jo, jdeme na to za 3, 2, 1, teď.
0: Kolik let na scéně má kapela No Name?
2: 2.
0: Kdy končí léto?
2: No zimě.
0: Jak dělá pelikán?
2: Kikiriki.
0: Které zvíře je nejrychlejší?
2: Pes.
0: Kdo je hostem na festivalu ve Varech?
2: Pardon, ještě jednou.
0: Kdo je host na festivalu ve Varech?
2: Johnny Depp.
0: Na jaký nástroj hraje Tomáš Klus?
2: Na basu.
0: Z čeho se dělá burčák?
2: Z jablek.
0: Zabrouky nám hit Zlatokopka.
2: Tara.
0: Jaká stanice metra je nejblíže Karlova mostu?
2: Karlín.
0: Jak zní solo na bicí?
2: Taram tam tam tam.
3: Hele, mám dilema. My jsme teda museli jednu otázku opakovat.
0: Ty jsi na...
2: Já jsem špatně slyšela totiž.
3: No, tak tím pádem. Když odebereme tady tu otázku, tak máš 45-61. Což jestli se nepletu, Domčo.
0: Já to tady kontroluju.
3: 45-61.
0: Víte, jak jsme vám, přátelé, říkali o té rekonstrukci? Znamená to jednu věc, že ve zdech, kam vrtají, jsou kabely. A pokud jeden kabel zasáhl vrták, byl to internet. Už jsem to teď zjistil.
3: Takže nemáme internet právě v tuto chvíli.
0: No hele, takhle. Ne. Ještě jednou ten čas, už to mám.
3: 45-61.
0: Máme tady rychlejšího.
3: Koho?
0: Z pondělí je to Ivana, takže Jani, byla si druhá tento týden. Těsně!
2: Sakra.
3: Ajajaj, no tak to se nedá nic dělat. Hele, my ti přejeme každopádně nádherný a divoký zážitek v Budějovicích a krásný víkend.
2: Děkuju.
0: Měj se krásně.
3: Tak jo,
2: ahoj.
3: Hele, pa, pa.
0: Ahoj. Janča bude brázdit další města, kde bude vyhrávat soutěže. Tady byla ale rychlejší Ivana hned z pondělí.
3: Gratulujeme.
0: Čárý put se těší.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Posloucháte Hit Radio City, přátelé, dneska je to formou aneb. Když se mají v práci věci po tento, tak v pátek ideálně. Naštěstí technicky jsme na tom, no, vlastně hůř než třeba jinde v České republice. Kde? Tak třeba například v Havířově. Proč se bavíme o Havířově? Slyšeli jste o jejich havířovských slavnostech?
1: Já jsem se o tom dozvěděl od tebe a ty jsi mi to prodal jako magickou show, ve který se může stát to, že máš absolutně nesmyslně obrovský interprety, absolutně nesmyslně poskládaný za sebou.
0: Hele, to je dokonalej popis za prvé a za druhé. Já už tam viděl v Havířově Jamese Blunta, Jamese Artura, když tam vystupovali, potom metalový kapely, to musí být pro ty strejdy a táty. Dramaturgie, já tomu říkám ožralej milion.
1: To je, ano. A koho bych si ještě koupil?
0: Eurythmics pod námi nehrají náhodou. Na havířovských slavnostech na začátku září 4. a 5. se ukáže Košín, Lucie Bílá, Mike Spirit, právě Eurythmics, ale taky. To jsou tvoji oblíbenci.
1: No. Tohle. Pendulum.
0: Posloucháte Hit Radio. To je Marasso.
1: Ale počkej, ty mi chci říct, že úplně vážně, tady to bude hrát na havířovských slavnostech. Předtím je tam Rita Ora, jestli se nepletu.
0: Rita Ora, samý velký jména, ale hlavně ta dramaturgie, že se tihle lidi potkají na jednom pódiu, že budete poslouchat, přátelé, v Havířově tohle a potom i tohle.
1: Tam je Michal David a Pendulum v jeden den?
0: Ano.
1: Na jedný stage?
0: Dámy a pánové.
1: Havířovské slavnosti.
2: Hit Radio City.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
11: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
10: To je Nahoru Resort Monínec.
11: Dětský program.
10: Letní kino.
11: Nová bobová dráha.
10: A hvězdné čtvrtky.
11: O prázdninách vystoupí
10: Petr Kolář,
11: Jakub Macholda,
10: Hypochondr
11: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
10: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
12: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
13: Reklamy byly dlouhé?
14: No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme.

0: 16 hodin a 53 minut. Blíží se celá zprávy doprava. Ale než vám to Lucka naservíruje, tohle mě zaujalo. Ono se to řeší furt, když je svátek, tak prosím vás, teď v pondělí ano, svátek, taky v neděli a obchody budou běžně otevřené.
1: I v pondělí?
0: Ano.
1: Přísaháš?
0: Pondělí.
1: Já víš, že se tě ptám, protože to furt stejně dokola, člověk si to může zjistit a pak stejně všichni přijdou. Ale a nemají tam nahoru zavřeno? Já vlastně doteď vůbec nevím, jak ten mechanismus funguje.
0: Nefunguje.
1: A to už to řeším 4 roky.
0: Ten mechanismus, to je to slovíčko, který z ty věty vyhoď, protože přátelé, ono to žádný smysl nemá. Já už jsem to v rádiu řešil několikrát a nepřišel jsem za ty roky na to.
1: To je jak podle metru čtverečních, ale kdo je počítá, odkaď, z parkoviště?
0: Kdyby na to bylo pravidlo, jako jsou měsíce, víš, jak co má 31 dní, 30 dní, to všichni známe, když si dáme takhle ruce před sebe a klouby počítáme.
1: To taky
0: leden,
1: nefunguje, protože pak máš dva klouby vedle sebe a to mě vždycky zmate.
0: No však jsou ty měsíce 31-31.
1: A to by blbost úplná.
0: Není, to tak je.
1: No já vím, že jo, ale proč to takhle udělali, jenom mě zmátli.
0: Jako ty ruce?
1: To dělal ten stejný člověk ty ruce, co dělal ty obchodňáky.
0: Křivý ruce obě a i nohy do X. Ariem, hezké odpoledne, hezký pátek přejem.

0: Na minutu pátá a vy posloucháte Hit Radio City. A víte co? My vám takový ploužáky budeme hrát celý pátek, ať je na cestách bezpečno, jo? Ono se ukázalo v několika průzkumech, že když bychom vám pustili nějaký metal, něco rychlého nebo pendulum třeba, tak to ne, to byste byli na cestách divoši. A nebo jste? Podíváme se.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. V těchto chvílích se snažíte dostat z metropole D1 do kolony, vyjedete od sjezdu z Pražského okruhu, pokračujete až po Merošovice. To zdržení by mělo být aktuálně kolem 10 minut. Kratší kolona se tvoří také v Belské ulici, ale tady je to opravdu na 5 minut, maximálně na 7 v aktuálních minutách. Centrum metropole projedete bez zásadnějších komplikací, stěžení křižovatky hlásí spíše nárazová zdržení a platí to také pro Pražský okruh. Kruh od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piláti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražany a návštěvníky metropole čeká výluka metra. Soupravy nepojedou na lince C, a to v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Výluka začne zítra a potrvá do pátku 10. července. Jezdit budou náhradní autobusy, které skopírují trasu metra. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani na 6. července. Více řekne mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
11: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán na den České státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
1: A pak také na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Největší důvěru Čechů mají hasiči, následují policisté, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje jen třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom Senát, sněmovna a Evropská unie. Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. 41-letý britský jezdec závodil naposledy loni v srpnu, pak se vážně zranil při pádu v tréninku. Před sobotním startem Staré dámy v Barceloně potvrdil médiím, že se v pelotonu už nepředstaví.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Zítra počasí prakticky beze změny, většinou oblačno, místy polojasno, na večer se ale může objevit slabý déšť. Teploty stejné jako dnes, 22 až 24 stupňů, foukat bude slabý severozápadní vítr a ranní minima budou klesat na 14 až 12 stupňů.
13: Z Karlína na Barrandov,
14: z Vinohrad na Břevnov,
13: z Pražského okruhu na Pražský okruh.
14: Všude jsme s tebou.
13: Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: 3 minuty po 5. hodině vás zdravíme, byl to pernej týden. Začali jsme pondělí, úterý s teplotami okolo 40-50 stupňů, teď už je to mnohem příjemnější. Stejně bych tu klimu trošku přidal.
15: Bolí tě v krku.
0: O tom si za chvilku řekneme.
10: Já už nemám dostatečně islandského lišejníku a rozumu, který bych ti mohl předat, aby si přestal používat tu klimatizaci.
0: Nechme krk krkem. Já si myslím, že pro naše posluchače a hlavně taky pro mě, budu trošku sobecký, by ten pátek mohlo vylepšit něco. Tvá imitace. Koho mi dáš dneska?
15: Nikoho. Ty si myslíš, že začnu imitovat jenom protože si ty poprosíš, tak se pleteš čredně.
0: Miluju. Miluju Pavla.
9: Hit Radio City.
0: Dnešní imitační okénko u konce možná. Teď DJ Antoine. Za chvilku si něco zahrajeme.

0: Sia a Nezastavitelný na Hit Radio City, 11 minut po páté. To byly Nepoužitelní, Nezastavitelný, já bych si zahrál zase něco. Máš nějaký super články, Vinco?
1: Hele, ty máš rád ty moje hry, ne?
0: Jo, všichni
1: ty
0: máme.
1: Ty miluješ. Moje hra, která se jmenuje, po každý trošku jinak, jak si vzpomenu, teď to nazveme Doplň titulek, spočívá v tom, že já vám teďkon přečtu nějaký titulky ze zpráv. A vy musíte uhádnout, jak ten titulek skončí, protože já vám ho nepřečtu celý.
0: Všechny titulky jsou pravý, pojďme na to.
1: Takže, brněnští strážníci museli řešit, že se 90-leté seniorce v Brně uprostřed noci něco zaseklo.
0: Nepíšou v té první části, kde. Něco zaseklo.
1: Něco se jí zaseklo.
0: Zaseklo. Až je takhle to vyskloňovat, já bych nevěděl, jak dokončit tu větu. Zaseklo. Štěně ve výtahu, nevím.
1: Pejsek s radiátorem.
0: Je tam pes?
1: Je tam pes? Teda, Dončo.
0: Co jste typovali vy? Hrajte s náma.
1: Ty jsi frajer.
2: Fakt pes, jo.
1: Fakt pes, no. Tak jo, jdeme na další článek. Švédská armáda vyhodila kaplana, protože se dopustil velkého hříchu.
0: To určitě nebude to, na co myslíte. Bude to něco jiného.
1: Že mají armádního kaplana, jo? Což je armádní takový kaplan. Jako kaplany, jako vojenský kněz.
0: Něco hříšného. Zas ožral se? A zapomněl otevřít kostel? Armádní? Jak vypadá armádní kostel? Asi takový, aby nebyl vidět s tím vzorem, že jo?
1: Ne, ne, ne. Ještě pojď ještě jednou.
0: Tak zkus, měl nějaký pletky, to. Protože měl pletky s branci.
1: Branci?
0: Co jsi říkal?
1: Jo, takhle, hezky. Teda, ty jsi normální.
0: Já byl na vojně.
1: Ty jsi úplný lingvinista. Ne, je to hodně krásnější. Okay. Odmítl oddat pár stejného pohlaví. Což prostě ve Švédsku je už od roku 2008 povoleno a tím pádem pro všechny, i pro vojáky.
0: A on to odmítl je oddat.
1: A on to odmítl udělat.
0: No, zvláště v armádě, tam by to mělo platit, co mají kluci dělat.
1: No, co mají kluci přesně v kasárnách, koho mají jinýho si vzít?
0: No, koho jinýho.
1: No a dobře, tak jo, a teďkon spůjdeme teda na poslední titulek. A vy, přátelé, pište na 777-937-777. Jak si myslíte, že dopadl tento titulek? Slovenská policie pátrála po někom.
0: Okay.
1: Po dlouhých hodinách ho našla u maminky.
0: To byl nějaký politik. Nebudu
1: ne,
0: vám radit, já nevím.
1: Klidně, klidně hádej, ale přátelé, vy, já vám to ještě jednou přečtu. Slovenská policie pátrála po ... Po dlouhých hodinách ho našla u maminky. Tak a teď nám pište ještě jednou na 777-937-777. Koho si myslíte, že policie hledala?
0: Byl to takovej srdcotepec. Ať už to byl kdokoliv, nebo ona, necháme to na vás. Aneta Langerová právě teď na Hit Radio City. Hezké odpoledne.

0: končí chrám.
1: Aneta Langerová, první česká superstar na Hitradio City, 17 hodin 18 minut. Ale to asi není odpověď na to, na co jsme se vás ptali.
2: Titulek zněl: Slovenská policie pátrala po... Po dlouhých hodinách ho našla u maminky. Dominik tomu pustil nádherný podkres, jak to jenom on umí.
1: Napovídá ten podkres?
2: Ani trošku. Ale jako rytíře, hledali jsme bájnou sličnou dámu.
1: A bylou královny.
2: Dámu v neznází. Koho si myslíte, přátelé, že policie hledala?
1: Píšou tady naše posluchači, že taky typují politika. Potom nějaké slovenské... Palo Habera to nebyl, prosím vás, jo?
2: To by... Našli jsme v lese krátké kraťasy, nemůžeme najít pana Haberu. Ne, tak přátelé, policie pátrala po sep... To je geniální. Jo. 57-leté muži, který se v úterý večer ztratil v lesích při fotografování motýlů.
1: Takže oni mají svoji Zdenu.
2: Zdeno.
1: Pod kořenem.
2: Ano, oni se domluvili s kamarádem před 9 hodinou, že se potkají v lese a půjdou fotit motýly. Což je zvláštní. Když jsi naposledy řekl s kámošem, že se potkáte v 9 večer v lese a budete fotit motýly. Já jenom si říkám, jestli to není nějaký eufemismus.
1: Eufemismus? No, ne, pokud předtím měli sběr hub.
2: Pokud bych ti řekl, hele kámo, potkáme se v 9 hodin večer a uděláme fotografování motýlů.
1: Hele, tak druhá strana si věděla, o co jde, přišla na ty motýly.
2: Ano, no ne, pane, přišel, ten tam nebyl, tak okamžitě spustili pátrání, normálně s termokamerama, s psovodama. No zjistili se, že on pán se ztratil, potom ještě ztratil telefon a skončil u maminky.
1: Ještě jednou, jak se jmenoval?
2: Ten pán?
1: No.
2: Tady není.
1: Tak říkejme mu, když je to Slovák, Jožo.
2: Jožo.
1: Jožo!
2: Jožo!
1: Zdeno!
2: Jožo!
1: Jožo! Oni jsou spolu.
3: Prepačte, neviděl jste někdy Joža? My jsme spolu išli fotografovat motýly.
1: Ty Jožo, přestaň klamat. Do rádia.
3: Ne, panu to. Hit Radio.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yesom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na

0: sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
6: Vraťme čas alespoň na jeden den.
5: To třeba mistří zdejí Lou Vega.

0: Třebíjovice. Více na legendy v Třebíjovicích.cz.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: cestou z práce, která je v pátek ta nejsladší. Vince a Dominik. Kamarádi, když se v těchto dnech sejde na jednom místě tři a více lidí, máte 100% jistotu, že si někdo začne stěžovat na bolesti v krku.
1: Klimatizace. To je to jméno, které zaznívá v každých kanceláři a naprosto právem, protože přátelé, představte si situaci. Máte kolegu, kterému říkáte 2 týdny v kuse. Dominiku, prosím.
0: Může se jmenovat
1: tu...
0: různě.
1: Ne, jmenuje se Dominik pro tento případ, třeba dobře, hypoteticky. Dominiku, prosím, stáni tu klimatizaci, jinak onemocním. Dominik říká, ale prosím tě, já onemocním. Dominik za týden přichází a říká po tom, co má na sebe neustále otočenou klimatizaci, hele, nějaký škrábe v krku. Nevíš, čím to může být?
0: No a víš to?
1: Já tě zabiju. Já tě normálně zabiju.
2: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio City.

0: Kristof a taky Domy Aladja na Hit Radio City, 15 hodin 42 minut, takhle do nás nasázet hity ještě před létem, že se nestydí. Víte, co teď nejvíc řeší terapeuti?
1: Psychologické problémy?
0: Ano! Co konkrétně? Řeší naše nezdravé vztahy s AI.
1: Já jsem se s ním začal poslední dobou hádat.
0: To jsem mi říkal.
1: Já prostě mám pocit, že se už nesnaží, nebo že se nesoustředí.
0: No, protože ho zahalcuješ a ptáš se ho na všechno, nebo čím to je?
1: Víš, co mě zajímá? Já jakožto člověk s ADHD, pokud když komunikuju s AIčkem, jestli on tím, že se učí s tím, co mu říkáme, jestli on už má taky ADHD, protože já mu něco řeknu a on se soustředí na něco úplně jiného, začne utíkat a říkám, ne, teď se nebavíme o tomhle, halo, koukej se na mě.
0: No prostě si ho rozbil, on se učí na nás, no a sami si sáhněte do duše, jaká jste učebnice.
1: Já se strašně bojím, že až dostane to tělo, že mě hrozně zmlátí, protože mě prostě jako Terminátor, víš, za mnou přijde a opravdu, jako po tom, co jsem pro tebe udělal 50 triliard věcí, jsi mi řekl už 6, vole, pardon.
0: Tomu se dá jednoduše předcházet.
1: Já potřebuji AIčkovýho terapeuta.
0: Tomu se dá jednoduše předcházet, stačí napsat děkuju, dobrý den, hezky se měj, nashledanou.
1: A to děláš u toho normálního terapeuta?
0: Samozřejmě.
1: A říkáš tam něco jiného, nebo?
0: To jenom mu platím víc.
1: Dobrý den, rozbrčíš se, pak řekneš děkuju, nashledanou.
2: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu narodnidivadlo.cz. Vstupenky již v prodeji.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
4: Michové.
3: Harley.
4: Xindl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hit Radia City.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Třídí.
1: Montujeme.
2: Vyklízíme.
1: Krabice vám zapůjčíme.
2: Těžký kusy, to je naše.
1: Však recenze mluví za vše.
2: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
1: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
9: Reklamy byly dlouhé?
10: No jo,
9: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hit Radia City.

0: Za chvilku je tady šestá, Vincent a Dominik stále s vámi. Blíží se večer, tohle Alex Hepburn na Hit Radio City. No, dneska je pátek. To znamená, jo, sobota, neděle, prodloužený víkend, 3 dny volná.
1: Wow, přátelé, jedete do Varu. Domčo, ty tam jedeš, to my víme, ale vy, co tam jedete, pokud máte chuť, tak staňte se pozéry. Naplno, prosím, užijte si to. Nechoďte tam jako jenom tak, jako na půl. Když už jedete do Varu, se vším všudy, přetvařujte se, jako Dominik. Ten si prostě, já ti dovolím normálně, Domčo, vyndej si z bot tu slámu, aby normálně lidi nepoznali, že jsi z Orloví. Tvař se, že jsi místní celebrita, užij si to.
0: Teda děkujeme za poselství. Nedědí se u vás v rodině to užití si Varu nějak?
1: Jo, ne, očividně ne, já tady zůstávám doma a budu nadávat na všechny, co tam jeli.
0: Dobře,
1: včetně tebe.
0: Nebudem do toho zabrušovat, zabrousíme do toho zase v úterý, tak buďte u toho od 3.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, krátké dílčí kolony vás mohou potkat ještě v Kbelské v obou směrech nebo na výjezdu z metropole po D1 na úrovni sjezdu z Pražského okruhu. Krátká zdržení hlásíte i z centra metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Je čas vyrazit. Na kolo nebo do hor? Kompletní vybavení i servis najdeš v M1 Sport. Vyber, vyzkoušej a jeď. M1 Sport.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna dnes schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koalice a opoziční ODS omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře více pravomocí v omezení řečnické doby při projednávání předloh. K posouzení dostane teď Senát. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to dnes Hrad. Krátce předtím odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se zatím letos prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny veder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: V noci většinou polojasná, skoro jasná obloha, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ještě chladněji. Sobota pak zůstane polojasná, během dne oblačno, později na večer, v severní polovině Čech také lokálně déšť nebo přehánky. Maximální teploty pro sobotu 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska ještě do 28. Foukat bude čerstvý nárazový vítr.
11: Krásný páteční večer všem, ano, dočkali jsme se, víkend za rohem, s vámi Kateřina Pechová a před námi samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A jo, je na co se těšit. Hned na start song, který v podstatě patří do 90-kové romantické komedie Sixpence None the Richer.

skupina Lucie a Srdce na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 18 hodin 8 minut k tomu, pátek a co víc, prodloužený víkend před námi. Je to tak, další prodloužený víkend, v pondělí je vlastně neděle. Jakože opět nemusíte do práce. 3 dny po sobě si nenastavit budíka. To je prostě nádhera. Zní to skvěle, že jo? Tak žádný zdržování se navzájem, jo? Žádný zbytečný úkoly. Hurá domů. Užijte si pohodičku. Nohy nahoře. A ty nejlepší hity k tomu. Culture Club právě teď.

0: Luna a Mamboleo, posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer, 3 dny volna před námi. Pátek večer, to se vždycky tak nabízí, něco dělat, jo? Nebo jakoby dělat něco odpočívacího asi po tom týdnu. Napište mi, co máte v plánu. 777-937-777. Jestli se válíte, jestli vás čeká proválený víkend, nebo naopak vyrážíte třeba do Varu, nebo za jinou zábavou. Napište mi, co plánujete a hlavně, jak se máte. S námi za chvíli Sax, taky Kim Wilde nebo Ricky Martin.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rick Martin a Christina Aguilera společně Féteru Hitrády a krásný večer. A ano, ano, já jsem zmiňovala, že většina lidí bude mít teď 3 dny volná, jak mi píše Kuba, tak samozřejmě je dobrý taky nezapomínat na ty, kteří mít volno nebudou, což je jasný, zvlášť u složek, jako jsou zdravotníci, hasiči, policie, takhle. Já, to je samozřejmě, ne všichni budou mít 3 dny volná, já tady s vámi budu, já se na to moc těším. Zvládneme spolu ten prodloužený víkend klidně i pracovně. Co je důležité? Pojďme se všichni domluvit, jo? Ať už máte v plánu cokoliv, ať už vyrážíte na festiák, nebo budete grilovat, nebo se jedete koupat, pojďme být extrémně opatrní, pojďme všechno dělat s rozmyslem, abychom právě tady těm složkám, bezpečnostním lidem, kteří se o nás starají, abychom jim zbytečně nepřidělávali práci. Co? To by šlo. Že jo? Tak jo. Další hity právě teď. Marky Mark. I'm about to step in the ring and do what I gotta do. This right.

0: Kristýnka Iba spí. Petr Nagy, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, pátek je tu 6:45, sluníčko pomalu, ale jistě jde spát. V noci bude poměrně chladno mimochodem, tak pokud stejně jako já teď rádi spíte s otevřeným oknem, tak pozor, ať to neodstunáte, protože to je zákon, jakmile se po vedru ochladí, tak jsme všichni nemocní. Ano. Ale k vašemu dokonalému pátku. Máme dokonalý hity. Osmdesátky, devadesátky, Millennium, Texas, Say What You Want, taky Let Loose nebo Sugar Babes. Už za chvilku.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete
0: Náplně hned.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: třídí.
1: Montujeme,
2: vyklízíme,
1: krabice vám zapůjčíme.
2: Těžký kusy, to je naše.
1: Však recenze mluví za vše.
2: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
1: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Sedmá hodina, je tady krásný pátek všem, dál pokračuje to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Za chvilku s námi Aha a teď jsou tady Sum 41 in Too Deep.

Tohle jsou Aha a Crying in the Rain. Posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer všem. Prosím vás, krást se nevyplácí. To je jasný, jo. Teď se stala poměrně kuriózní krádež, protože jeden zloděj ukradl tašku. To není tak divný, to se bohužel děje docela často, takže pozor na svoje osobní věci. Jenomže v té tašce byly 4 krajty. Žádný peníze, žádné hodnotné věci. Prostě ukradnete tašku, zdrháte s ní, pak ji otevřete a tam jsou prostě 4 hadi. To je v podstatě dokonalý trest za to, že jste se pokusili někoho okrást. Tak pozor na to, a s námi teď Mel a Kim.

0: Všechno bude fajn. Žentur na Hit Radio. Krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek, konečně víkend, navíc vlastně docela příjemný teploty. Věřím, že nejsem jediná, kdo si užívá, že je to teď takový akorát. Jo? Myslím, že to je úplně přesný popis. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvíli třeba tohle. Prostě nádhera. Berlin, k tomu Chris Rea nebo Seš.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: náplně hned.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Komerční pozemek v Bučovicích u Vyškova za 10 194 000 korun, rodinný dům ve Starém městě na Svitavsku za 5 290 000, rodinný dům v Hosíně na Českobudějovicku za 11 692 000 korun, rodinný dům ve Vystrkově u Pelhřimova za 5 850 000 a rodinný dům v Milhostově na Chebsku za 7 140 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit rádiem. Hit rádio.

Seš v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. Dneska slaví narozeniny Tom Cruise a krom toho, že má na kontě spoustu skvělých filmů, jo, to víme, taky když se na to podíváte zpětně, tak Tom Cruise v téměř všech svých filmech běhá. On jako běhá výborně, ale opravdu v podstatě na tom má postavenou kariéru. Co je naprosto neskutečný, ten člověk opravdu nestárne. Schválně mrkněte k nám na Instagram Hit Radio, protože tam najdete jeho fotky postupně v těch letech. A já bych hrozně chtěla mít to, co on, jo, protože já myslím, že on ještě tak jako za 120 let bude vypadat pořád stejně. Takže přejem Tomovi všechno nejlepší k narozeninám a teď jsou tady Eminem a

0: Feels Like I'm in Love. Krásný večer z Hit Rádia, zdravím všechny, co s námi tráví pátek. Doufám, že už máte pohodičku, že už dneska ideálně vůbec nic nemusíte. Jediný co? Užívat si všechny ty hity, které si tu spolu dáváme, 80, 90 a milénium, to nejlepší. Za chvíli tak třeba Kine, Moloko nebo Tři sestry.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Osmá hodina, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a k tomu to nejlepší do vašich uší. Právě teď Mariah Carey.

Bruce Willis, Under the Boardwalk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pozor, už rostou houby, samozřejmě, ano. Já jsem teda zatím ještě žádnou nenašla, pač jsem nebyla v lese. Každopádně, důležitá věc, existuje nová aplikace, která je skvělá, do mobilu normálně. Atlas hub nové generace. Vyfotíte houbu v lese a ona vám prozradí, jestli ji máte sníst, nebo ji máte v tom lese rozhodně nechat a utíkat co nejdál. To je skvělý, ne? Jakože pokud ty houby moc neznáte, tak je to dost praktický. No a nebo se sebou můžete vzít třeba babičku, protože ty většinou všechny houby znají. Teď jsou tady Linkin Park a Crawlin'.

legendární song Celine Dion All By Myself. Právě teď na Hit Radio song, který zazněl třeba v deníku Bridget Jones. Ano, připomínka pro vás, který jste ho dlouho neviděli a vlastně byste si ho rádi dali. To je kouzlo 80., taky 90. a vlastně i milénia, protože nás vrací k těm nejenom legendárním songům, ale právě i filmům nebo seriálům. Taky samozřejmě si připomínáme fantastický jména. No a tomu tak bude i dál. Za chvilku s námi třeba Ozzy Osbourne. Naživo už ho nikdy neuslyšíme, ale tady si ho rozhodně dáme. Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, už za chvíli.

oblíbený Ozzy Osbourne v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. No pozor, takhle, doufám, že si užíváte to aktuální počasí. Jo, příjemný teploty, občas i sprchne, v noci se hezky ochlazuje, krása. Tak si to užívejte, protože údajně už se blíží nová masivní vlna veder. Je to tak? Horko by mělo u nás v Česku opět se trvat během týdne 13 až 19 červenec. Ještě máme chvíli na to se srovnat, jo, ty svoje termoregulace vnitřní, užít si, že je hezky a ne vedro, no pak to zase vypukne, jo. Tak jenom teď jsme se třeba možná poučili někteří, tak budeme doufat, že nám to vydrží a že tentokrát ty vedra nebudou tak strašní. S námi teď Dario G.

Posloucháte Hit Radio. Blíží se nám 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pátečního večera. Pokud někam vyrážíte, nepřežeňte to, ať vám zítra není blbě. Mějte se hezky, krásný večer, no a za chvilku samozřejmě další hity. A to z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Legendární Scorpions, k tomu Right Said Fred nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.

Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

0: CZ. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.